0: skladba o tom, jak se vozíme, chápeš?
1: Auta, vlaky. Zdravím pozemok crew. Autos und Frauen machen uns glücklich.
2: Radio Spin.

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám si

0: nejhorší rozchodovou větu.
1: Pro chlapa asi našla jsem si ženskou a pro ženskou našla jsem si chlapa, no.
2: Čau, ale za mě nejhorší věta je 100% tvoje ségra byla stejně lepší.
0: Tohle asi pravděpodobně může bolet, no.
3: Když ti buchta řekne všechny orgány s tebou jsem jenom předstírala.
0: Bráško. Jak předstíral. Já ti říkám, že kecá. 100% musí kecat.
4: Zrovna se jednou holka zešla s argumentem, že ten kluk si jde mnou, není to hrusný a zahybalý a já tady, že jsem moc hodný, já jsem věrný. To je docela dobrý bušit.
0: No tak ta si myslím, že asi neviděla úplně, co chce. Naopak ale Rozy bejvala je viděla moc dobře, co chce.
5: Dobré ráno, tady Rozy. Já si pamatuju větu mýho ex, když jsem se ho ptala na konci vztahu, hele, miloval jsi mě vůbec nikdy? A on mi řekl, jo, prvního půl roku. Blbý je, že jsme spolu byli tři.
0: Ty vole, Rozo, já to slyším dneska už asi po sedmý a furt tady sedím s otevřenou hubou a dal bych cokoliv, ale fakt cokoliv za to, abych viděl tvůj výraz, když ti tohleto frajer vpálil. Když tak mi ho pošli do mobilní apky Rádia Spin, no a já se na něj kouknu zase zítra mezi 6 a 9. Čus!
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu.

0: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a i dneska na Rádiu Spin musíme pořešit zrádce. Čtvrtá epizoda, naprostej mazec. Hon na Anastázii byl téměř nelidský a jak říkal Honza Špaček, u kulatýho stolu zazněly i věci, které vlastně do hry tak trochu jako nepatří a zaznět nemuseli. To, co mě v tomhletom díle mega bavilo, bylo několik věcí. Za prvý, přesunutý kulatý stůl na začátek dne. To muselo s hráčem hrozně zamávat. Mise, která ukázala, který z hráčů jsou oblíbený a který ne. No a v poslední řadě konkláve, který může ze hry vyřadit Stefana, Lukáše nebo Davida. Zatímco Krištof chce Lukáše ze hry ven, Dáša preferuje, aby Lukáš zůstal, aby taky ne. Lukáši totiž může pomoct vyřadit Krištofa ze hry ven a to by Dáša určitě uvítala. Dáša prostě jede tvrdou a nekompromisní hru, což bych na začátku letošních zrádců vlastně vůbec nečekal. Trochu jsem se přistihl, že víc než Dáše fandím Krištofovi a Anelí. Tak uvidíme, jak to celý dopadne. Další nová epizoda na Prima Plus bude už ve středu večer nebo v neděli večer na Primě. No a za týden? Za týden to tady na Rádiu Spin zase pořešíme. Tak hezký den ti přeje Roman.
1: Zrádci klidně podrazí. Spojenectví s Vodafonem vás ale vždycky podrží. Napínavý zážitek a stabilní síť přeje Vodafone. Rádio Spin.

0: 5 hodin 56 minut, máme tady středu 14. října, svátek slaví dneska Agáta, tak přeju všechno nejlepší.
1: Mám to říct?
0: Řekni to.
1: No a všem u Rádia Spin přejeme krásný dobrý dopo a ráno.
2: Good morning.
0: Kámo, já tomu prostě nevěřím. My jsme se tady prostě taky jednou za týden sešli oba, ty
1: vole. Jo, normálka, že jo, tak chřipková sezóna úřaduje, ale jsem se vyležel prostě. Jak říkáš, jsem tu, jdem si to užít dobíčku.
0: Jdem si to užít, tak co máme v plánu probírat dneska?
1: Prosím tě, Fortnite, jo. Já teda, to je hra, kterou jsem moc jako nehrál a moc ji nemusím, ale teďka láká na takovou záhadnou spolupráci s jedním rapperem, tak si o tom něco povíme.
0: No okej, tyhle spolupráce s rapperem, ale tyhle...
1: Ale
0: vidíš, já mám novou mikinu, ty vole, ono to přijde.
1: Co tam je napsané? Věrná nepoučitelná.
0: To je merch našemu singlu, ale to je úplně jako věc vedlejší. Nicméně, mrkneme se taky na Signál Festival, který bude už za chvilinku.
1: No dobrá, a taky samozřejmě budeme hrát o lístky na zrádce a všechno ostatní. Poznávačka, voicelib, hele, znáte to prostě, ne? You know the drill, jak se říká, hele, jdem si dát počasí, když už jsme tady oba dva.
0: Všechno máme. No, venku to vypadá. No, takhle, musím říct, že o něco líp,

0: včera. Včera byla fakt jako zima venku. Včera dokonce někdo i škrábal, musím říct.
1: Jo.
0: Dokonce byla i v Praze byla taková lehká námraza, ale nebylo to úplně nic ultra hroznýho. Nicméně, v tuhle chvíli by tam mělo být polojasno, taky 11 stupňů Celsia. Odpoledne počítej s tím, že teploty vyšplhají k 15, ale bude spíš pod mrakem, než by vypadalo.
1: Je to tak, vypadá to na mráčky a vypadá to i na nějaký slabý dešťový přehánky, který stojí tak jako ženou celou republikou, takže pro jistotu dešníky sebou.
0: Ale bude 15. To je dobrý, ne?
1: Tady tu větu jednou vystřihnu z kontextu a budu tě s ní nechutně vydírat.
0: 15 ještě není pod zákonem.
2: Československý underground.
3: Yeah, Markus Rác. Pro Radio Spin.

0: Hodin 6 minut, ty nám posloucháš Radio Spin a taky Spin ráno s Domem a taky s Krištofem, no a my se jdeme podívat na první dnešní zprávu. A já mám teda fakt velkou radost, protože tenhle ten týden je v Praze Signál Festival. Krištofe, byl jsi někdy na Signálu?
1: Nebyl. Vím, o co jde a mám doma zubní pastu Signál, ale tím to vlastně hasne, no.
0: A tak zase ti rozsvítí úsměv, že jo, ale Signál Festival ten rozsvítí celou Prahu a musím říct, že já to miluju. Já jsem na tom Signálu byl několikrát z toho jednou na takovém docela příjemném randíčku, ale jediný, co to vlastně tak jako kazilo, bylo to, že byla fakt jako zima jak v ruský pohádce, protože přece jenom dělat venkovní festival v polovině října není úplně nejideálnější.
1: Jasně, no, chápu, a ještě, to je asi večer, že, když to je jako světýlka a tohle to všechno.
0: No, právě.
1: Takže je zima.
0: Je fakt zima, chápu. Ale hele, musím říct, že mě se vždycky hrozně líbí, jak oni si poradějí s tím, jak ten videomapping vypadá a jak sedne na ty budovy, hlavně teda konkrétně na Míráku, protože tam je ten signál fakt jako asi nejlepší. Ale tenhle ten týden už budou i nový vlastně jako výstavy a to konkrétně bude nějaký promítání na Vltavě. Na to jsem teda hodně zvědavý, jak to
1: jako
0: vypadá.
1: Jako přímo na řeku?
0: Přímo na řeku.
1: OK.
0: Takže nevím, jestli tam budou dělat třeba nějaký fakeový vodopád světelný, nebo jestli tam bude třeba promítána nějaká pohádka s vodníkem, nebo něco takový, ale ty vole!
1: Já vím, co tam bude, kamaráde. Představ si, jak tam, čím to promítají, nějakým dronem, ne? Nebo tak něco.
0: Já nevím, jako čím to budou promítat na tu Vltavu.
1: Tak dejme tomu, že tam přiletí ty drony. Ty budeš čekat, kámo, úplně toho žraloka, přesně tu pláž nebo tak něco. A jediný, co tam promítnou, tak bude ten Zeman na tom člunu, kámo.
0: No nic, kdybyste chtěli vyrazit na signál, tak můžete, a to už od zítřka, pokud se nepletu, takže rozhodně doporučuji i s nějakým výletem do Prahy. Signál Festival, podle mě, pokud si dobře pamatuju, tak je od 15. do 18. takže máte do pátku co dělat.

0: Rádio Spin, s tebou Dominika Krištof, 6 hodin, nějakých 10 minutek k tomu a jdem se přesunout na naši poznávačku.
1: Kámo, já jsem se na ní tak těšil, ale musím říct, že prostě, ačkoliv jako si troufnu říct, že dělám docela dobrý poznávačky, tak prostě bejt na to sám není úplně ono, ty vole.
0: Chápu,
1: už jsem se zvyknul na tu dvojice jasky, nám to šlape, těva, já jsem se na tebe těšil, kámo, strašně moc.
0: Tak, děkuju, já tě po tom postupu pohladím, jo?
1: Jo, tak jo, ale tady takhle za úškem tam to mám rád. Nicméně.
0: Ty máš za úškem na celé hlavě, ale.
1: To je pravda. Jedno takový dlouhý čelo. Nicméně, my se jdeme společně teda podívat na dnešní poznávačku, kde budete hádat jeden starší český film. Víc vám asi zatím nemusíme prozrazovat, jdeme si pustit první ukázku.
2: Příšerné chování.
1: Asi tak, jak by Roman okomentoval naše vysílání.
0: To je všechno. To je všechno.
1: Aby to nebylo tak jednoduchý prostě, ale kdo tušíte, tak určitě dávejte vědět. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Myslím si, že si zasloužíte si tu ukázku poslechnout ještě jednou.
0: Co jednou? Třikrát třeba.
2: Příšerné chování.
0: A ještě jednou.
1: No, dobře.
2: Příšerné chování.
0: A ještě jednou.
1: OK.
2: Příšerné.

0: mrknout. Olé, olé, olé, Rádio Spin ve tvých uších, Dominika Krištof s tebou. Pojďme se podívat na to, co v té poznávačce teda vlastně je. Da, ne, už to úplně samozřejmě, protože máme pro tebe, jsem to vzal hopem, víš, máme pro tebe ještě další dvě ukázky, protože z té první to zatím poznal jenom jeden z vás a to jako tleskám, já bych se to asi na první dobrou úplně nevybavil.
1: Tak on je to takový pamětníček, víš, co si budeme povídat. Nicméně, pouštěli jsme vám tady asi 100krát ukázku.
2: Šárné chování.
0: A ještě jednou.
1: Ne, teďka už ne, ale už to tady zaznělo hodněkrát. Ale jdeme se podívat za štrudlem, jaký tady měl dneska ráno tip.
3: Ale ty vole, něco mi říká, nebo je to Saxána?
1: Saxána není úplně jako nejhorší tip, ale není to ona. Taky je to starší český film, co si budeme povídat.
0: Je to starší český film,
1: a ve obou filmech to vlastně můžeme už tuto chvíli prozradit, se taky objevil jeden herec.
0: Ano.
1: A nebudeme říkat jméno, ale to by bylo potom moc jednoduchý, i když on se objevil všude teda, takže.
0: No právě, jako to si myslím, že není úplně špatný typ. Dobře, tak to, tak to nějak zaobalíme, víš, třeba.
1: Okay. No byl to menší, jdeme na další ukázku. No
4: dobře. Víš, fanouši, jak je to hezký žít jako poctivý člověk. Mám z tebe radost.
0: To je pěkné, děkuju, děkuju, pane Filipovský, to je krásné.
1: V pohodě. Tak jdeme ještě na tu poslední.
0: No.
1: Tady si myslím, že už by vám to mohlo napovědět víc než dost.
5: Co to má znamenat? Takový kus masa? A co vlastně máte v tom pekáči?
1: Miluju tu kytaru.
0: No, tak to mě zajímá, jestli milují i spineři teda.
1: A já doufám, že jo, a taky doufám, že spineři tak nějak tušejí, co by mohlo být v tom pekáči, protože i to by jim čistě teoreticky mohlo dneska napovědět.
0: Tak uvidíme. 210, 32, 30, 30, nebo naše mobilní apka, dávej vědět.
1: Hej, jo.
6: Máš blbou náladu? Nevíš, co si pustit, aby se scejtil líp? Pusy Radio Spin a všechno bude jinak. Tenhle víkend na tebe čeká nálož tracků, který

0: 6 hodin a 18 minut, 19 minut dokonce, ty dál posloucháš Spin ráno s Dvem a s Krištofem, no a my se blížíme do finále dnešní poznávačky. Jenom připomínáme, dneska máme 14. říjen, středu, svátek slaví Agáta, tak přejeme ještě jednou všechno nejlepší.
1: Jo, tak se ti ne, já už jsem to pochopil, já jsem nepochopil, jak jsi to říkal, 6 hodin, 18 minut, 19 minut dokonce. Říkám, dokonce čeho, pro boha?
0: Já jakože dokonce už je 19 dokonce, minut,
1: já, teď jsem to pobral už, ale říkal jsem si 19 minut a bude tady nějaký překvápko, jo, nebude,
0: dobře,
1: no.
0: Tak já se příště vyjádřím mnohem líp. Nicméně, my se jdeme podívat na ukázky k filmu, který jste tady dneska v poznávajce hádali. Pustíme si poslední dvě.
2: Tak vidíš, fanouši, jak je to hezký žít jako poctivý člověk. Mám s tebe radost.
0: Já taky.
3: Co to má znamenat? Takový kus masa? A co vlastně máte v tom pekáči?
0: To je, kdyby z toho vyskočil kocour v botách. Nicméně, my jsme tady napovídali, že co jste hádali, tak byla podle mě Saxana, pokud se nepletu, protože jsme měli mobilní apce Rádia Spin Petra.
4: Dobré ráno, tady Petr, poznávačka by mohla být Saxana, jinak mějte všichni fajn středu, ať vám to utíká, mějte se krásně, čaves.
0: A Saxana tady zazněla dneska ráno taky od Vojty.
5: Ale není to náhodou dívka na koštěti, konkrétně ta první ukázka, taková ta hnusná profesorka ze třídy.
1: Jako, není, ale musím říct, že na to jdete úplně špatně, protože režisér je stejný, to je Václav Vodlíček a zároveň scénář dělá Miloš Macourek, to znamená, že ta autorská dvojice je stejná, ale dívka na koštěti to dneska nebude.
0: A dokonce jsme i říkali, že se v obou filmech objevil Vladimír Menčík, což je taky docela zajímavá nápověda. Nicméně, my se jdeme podívat na další vaše tipy a to konkrétně jdeme teďka za Kačí.
6: Krásné ráno, kluci, tak to je, což takhle dát si špenát.
0: Tak ten jsem tady zaslech podle mě taky od Jirky.
7: Já si myslím, že to je, což takhle dát si špenát.
0: A myslím si, že ještě Štrudlík tady typoval dneska ráno, což takhle dát si špenát.
8: Což takhle dát si špenát.
0: Tak Krištofe.
1: Tak Dominiku.
0: Co to bylo dneska za film?
1: Tak samozřejmě, že to byla Arabela, ne kecám, nebyla to Arabela, bylo to Což takhle dát si špenát.
9: Což takhle dát si špenát.
1: No jasně.
0: Ježišmarja, ty vole. Hele, já bych tohle to normálně regulérně nechal dát do Bčkový rotace. Ty
1: dejme to do playlistu, to je skvělá věc.
0: Ty vole, jako, myslím si, že by spoustu spinnerů bylo hodně překvapených, kdyby tady najednou začal hrát špenát.
1: Náhodou, to je Schillinger, to bylo hlas, kámo.
0: To je pravda, ty vole, jako, za mě naprosto neskutečný film a hlavně úplně neskutečný soundtrack. Doteďka to mám hrozně rád. Nicméně, my pokračujeme ve Spin ránu, kde se za chvilinku podíváme už na ten tvůj Fortnite.
1: No jasně.
0: No tak jo, tak vydržte, zatím jeden Kapitán Demo.

0: Kristofe, počkej, co to tady máš? Ale dej mi taky loka. Tak to jsem se zrovna netrefil do toho.
1: Tak teď jsem přemýšlel, jako co to bylo. Dobře, tohle to už je lepší, ale přímě.
0: Kámo, tak seknout se o jedno políčko, ty. Ježišmarja, tak já jdu dneska asi už rovnou domů, ty vole.
1: Jak bych řekl u nás doma na Moravě, začal mě liskat hamba
0: ty,
1: až za tebe.
0: Ale já jsem si úplně říkal, ty vole, jak jsem to hrozně hezky vymyslel, ten
1: strašně.
0: Začátek.
1: No, kdybyste ho viděli, mával tady na mě před tím vstupem, že něco má, a potom pustí tady prostě friends, no dobrá. Hele, Dominiku, pojďme se k tomu přesunout, než se zakecáme. Schválně, zakecáme to, prosím tě, jo. Ty a Fortnite znáš.
0: No jasně, že jo.
1: V pořádku, hraješ, nehraješ?
0: No, tak jako volnočasově po večerech, no.
1: Tak v tom případě asi víš, že Fortnite občas dělá spolupráce i s reperama.
0: No to si píš.
1: Nebo se známila osobnostma, že jo. Nedávno tam teďka byla Ice Spice, takže musím se přiznat, že její skin už mám.
0: Tak jasně, čekám, kdy mi přijde pozvánka, ty vole.
1: No jasně, ale teďka, kamaráde, pozor, že tohle je případ do páteční pátračky Jirky, protože v New Yorku se objevil nápis Fortnite, jo, takhle projekci na budově, ale má tam přihláskované Ečko. Mm-hmm. Takže lidi začali jako říkat, co to je, proč je tam to I, že by tam byl jako nějaký Němec nebo tak něco. A potom rapper, který se říká Yeet, nejspíš znáš, či?
0: No, asi možná, jo.
1: Tušíš, doufám. No, jo. Taková jako nová vlna, jo, v amerického rapu. No, dobře, dobrá,
0: a někde tomu. Jsem to asi viděl, no.
1: No dobře, on je ten old schoolek, to je jedno. No tak pro Yeeta je typický, že on do svých projektů dává právě to svoje přehláskované Ečko a na Instagram tam potom hodil menší vyjádřeníčko o tom, že se něco chystá. Takže to vypadá, že Fortnite tady nenápadným způsobem dělá pátračku, jo, dělá prostě práci za Jirku a že tam bude hezký Yeetův skin. Já jsem si, když jsem se na to díval, jsem si říkal, kámo, jak by bylo super, kdyby tam byli i čeští rapeři. Chtěl bys tam někoho?
0: Tak jasně, že bych tam chtěl tyhle Buku.
1: Fakt?
0: No.
1: Já bych tam chtěl někoho, kdo se k tomu Fortniteu vůbec nehodí právě. Ten Buka ještě jo, ten Shinji ho streamoval hry,
0: no
1: tam by
0: jasně,
1: to bylo
0: no.
1: V pohodě.
0: A tak takový Katana třeba? Když už ho tady máme takhle pod náma.
1: Jo, jako ten by byl fajn, ale furt si říkám, víš, do něčeho úplně, dá tam se skin Hunga Toxe, nebo...
0: Papa Vory.
1: No kámo, Orion, kdyby měl skin ve Fortniteu, tak bych nechápal, v jaké dimenzi vůbec žiju.
0: A nebo víš, že by vypadal dobře DJ, víš?
1: Prosím, úplně vidím ten emote, jak tam takhle skrečuje.
0: Se klidně za to zaplatím.

0: Bring Me the Horizon, kámo, miluju tu kapelu, miluju ty písničky. Každopádně ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Dominika Krištof. A pokud nás teďka slyšíš nějak jako, že tak možná pro tebe má řešení.
1: A nebo je tam takový to...
0: To je pravda. Já jsem vlastně nad tím teďka přemýšlel. Máme tady takový menší nešvár, jo, že občas zlobí dub, takže Dominiku, máš na to nějaký návod?
1: Jo, tak je to naprosto jednoduchý, ale vlastně to stačí jenom zestartovat. Něco takového, co by udělal každý normální ajťák.
0: No to je skvělý.
1: Hele, prostě
0: zkusil jste to vypnout a zapnout?
1: Zkusil jste to vypnout a zapnout, ne, víte co, ale normálně ten spin z toho dubu musíte smazat a musíte ho naladit znova, to je důležitý. To okay. Je vlastně jako ta nejdůležitější část, jo. Naladit to znova, abyste ho nestratili.
0: To je skvělé. No. A takhle to je. Já jsem jenom přemýšlel nad tím, když jsem viděl to, že máme tady tohleto občas připomínat, tak jsem si říkal, no jo, ale co když nás prostě lidi takhle jako přes dub normálně poslouchají, že jo? A teďka jim to nejde, tak komu já to vlastně říkám? Víš, že mě neslyší ti lidi, takže...
1: A tak jako já zase rozumím tomu, že potom, když ti nejde rádio a chceš poslouchat svoje oblíbený rádio, Radio Spin, mrk mrk, tak prostě si pustíš třeba tu aplikaci, že jo?
0: A jo, to je pravda. Tak pro všechny, co teďka posloucháte přes apku a jste naštvaní, že vám zlobí dub, Dominik vám právě dal řešení.
1: Přesně tak, a nebo to taky může říkat někomu, kdo nás poslouchá přes dub a normálně mu to jde, pak seš úplně zadebila.
0: To je taky pravda.

0: Jo, Viktor Šína, Izmandias možná kdysi dávno neměli nic, ale vy dneska máte nás a to se vyplatí.
1: No, to je hezký.
0: To je tak jako jenom, víš, pohlazení dušičky, určitě jsem zase zpátky, takže toxická pozitivita, back in the game.
2: No tak jo, tak my se jdeme podívat takhle toxicky pozitivně taky na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně by tam mělo být nějakých 10, 11 stupňů Celsia, lehce pod mrakem, odpoledne počítej s tím, že teploty dneska vyšplají až k 15, což na 14. října je docela solidní.
0: Jo, jde to, když si otevřu ještě radar, tak se dívám, že momentálně nám prší hlavně v Jihočeském kraji, plus ten mráček ještě tak jako postupuje Jihomoravským krajem a Olomouckým krajem, takže i tam můžete čekat nějaký menší sprchnutí, ale nic moc extra.
2: Pohodě, my jsme tady čistí.
0: Přesně. A teď rychlá doprava na rádiu Spin, takže v regionech, kdybych začal, tak mi tady svítí jediná nehoda, a to v ulici Dobijášova v Liberci, jinak jsou regiony poměrně fresh. Co se dálnic týče, nehoda mi svítí na D1, 31. kilometr ve směru Brno, na D4, 13. kilometr ve směru Praha a znovu D1, 30. kilometr ve směru Brno a tam si díky tomu počkáš nějakých 10 až 15 minut.
2: Když se podíváme na Prahu, tak tady se poměrně hodně bourá. Když se tak na to koukám, tak tady hlásí jeden crash, nebo Google Mapy hlásí jeden crash na pražském okruhu kolem Řeporí směrem k Barandovu, takže tam určitě dávej pozor. Pozor si dávej taky určitě na sjezdu z Břevnova do Davidského tunelu, protože i tam se podle Google Map aktuálně bourá. No a ještě jeden crash mi pro tuto chvíli svítí v ulici Prosecká, respektive na sjezdu z Prosecký na Kbelskou, takže tam určitě jezdí opatrně. No a co se týče kolon, tak to je taková ranní klasika, ale jižní Štěrbovská spojka, potom taky právě tak Kbelská, Holešovičky, Polotavská. Každopádně, kdyby si věděl o něčem dalším, tak nám dávej vědět 210 32 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
3: Automoto Spin. Tvoje

0: Celebrity Voice Flip.
1: Radio Splin, Krištofa Dom, máme 6 hodin a taky 41 minut k tomu. No a my jsme se přiblížili do hádanky Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední ráno hádáš podle zamotaný hlasu nějakou známou osobnost.
2: No a bavili jsme se tady s Dominikem i o tom, že jakmile to tady připravuje 2 roky, tak mu prostě dochází nápady, že jo? A tak jsme si říkali, že dneska vyrazíme na trip do zahraničí.
1: Takhle, mě nedocházejí nápady, mě dochází osobnost. No tak jo, tak my se jdeme podívat teda do zahraničí, tak jsme zvědaví, jak se s tím dneska ráno popedete.
2: Já si myslím, že rovnou bychom měli dát pár nápověd, protože jakmile jde o zahraničního člověka, tak ne vždycky se to trefí jen tak podle hlasu, že jo? Přece jenom máme na ty spíš ty český, slovenský hlasy, možná ještě nějaký jako okolní, nebo ty extrémně známý, jako já nevím, Trump třeba, že jo, nebo takhle.
1: Tak ten to není.
2: A tak ten to není.
1: S tím bychom se tady necercali teda.
2: Ano. Není to ani politik, ani herec, dokonce ani rapper.
1: Ale mediálně známá osobnost to je.
2: Rozhodně.
1: A další věc je, že tam má takový britský přízvuk. Když se to poslechneš znova, tak ho tam určitě uslyšíš. Jo, a Krištof říkal, že se mu líbí jeho dcera.
2: O, jak kdy.
1: Záleží na úhlu fotky. Nicméně, zatím vás necháme přemýšlet a za chvilinku vám k tomu dáme další nápovědy.
0: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Na vaše Radio Spin, Krištof Dominik s tebou, pokračujeme v hádance Celebrity Voice Slipu a Dome, musím říct, že teďka off air jsme vlastně vedli konverzaci, která se celkem vztahuje k tomu člověku, kterého dneska hádám.
1: Vlastně docela jo, musím říct, že jak jsme se o tom začali bavit, tak mi začalo trošičku kručet v bříšku.
0: Taky mám hladík.
1: Ach jo.
0: Jak zněl ten hlas, prosím tě?
1: Tak asi začneme vašima prvníma tipama, jdeme se podívat za Luďou.
2: Přijde mi to jako Sacha Baron Cohen.
0: Sacha Baron Cohen to dneska nebude. Ale je pravda, že tenhle ten týpeček se taky objevuje v televizích a má nějaký svoje pořady, byť teda není herec, pozor.
1: Co musíme říct, tak tenhle ten týpeček umí být hodně sprostej.
0: Jo, to je pravda.
1: Jakože kdyby se vysílal v Česku, tak podle mě jeho pořad je jenom jedno velký píp.
0: Dá se to tak říct, určitě.
1: Ale musíme říct, že moc dobře vaří.
0: Jo, to je další věc, no, jako týpek, který měl 3 hvězdy u 3 restaurací najednou, že jo, michelinský, tak to se prostě pozná, ale myslím, že víc už říkat nemusíme, takže to pust ještě jednou.
1: Tak jo.
0: No a počkáme na vás, na čísle 210 32 30 30, co nám navaříte.
3: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka Rádia Sp.

0: Na Vesi Rádio Spin s tebou je Krištof a taky Domno a my společně pokračujeme v hádance Celebrity Voice Lip, ve který už se teda pomalu ale jestli blížíme do finále. Nicméně, my se jdeme připomenout, jak zněl dnešní zamotaný hlas.
1: OK, začal bych jako hezky zlehka, jo. Říkali jsme vám, že nám z toho hlasu trošku kručí v bříšku, že je to známej zprosták a tyhle ty věci. Dome, prosím tě, já jsem to nestihl stáhnout, že ta voiceovka přišla teď. Ale kdyby s náhodou chtěl přijít do apky a pustit voiceovku, kterou poslal Ondris, tak se můžeme jako nenápadně odpíchnout od toho, minimálně tím směrem se můžeme odpíchnout, jo?
0: Dobře, tak se jdeme podívat, ty tam něco kvěš, jdeme se podívat za Ondrisem teda v tom případě.
2: Darec, dobré ráno, tady Ondris. Napadá mě, jestli dnešní Celebrity Voice Flip nebude náhodou Jamie Oliver.
1: No a Jamie Oliver tento není, ale jdeš na to dobře, Ondřej, jdeš na to výborně, protože přece jenom kuchař to asi bude.
0: No ok, ale to už jsme se tak jako možná malinko naznačili před chvilinkou, nicméně my se jdeme teda společně podívat v tuhletu chvíli, koho typuje Jakub.
3: Dobré ráno všem, není to Gordon Ramsay, když jste se bavili o tom bříšku? Taky čau.
1: My se teda jako o bříšku, hlavně většinou o prázdném bříšku, tady s Dominikem bavíme poměrně často ráno, když máme zaplé majky, ale co se dá dělat? Dobrý tip.
0: Tak stehno.
4: Zdravím Benedikta a Krištofa, hele, na 100% je to Gordon Ramsay.
1: Na 100%, pozor, tak stehno se je úplně brutálně jistý.
0: Ok, já si myslím, že spoustu z vás už v tuhle chvíli je poměrně hodně jisté, jdeme dál.
5: Nebo je to náhodou Gordon Ramsay.
0: Tak Štrudlik typuje Ramsayho, Petr?
6: To je Gordon Ramsay.
0: A jdeme se podívat ještě za Bobanem.
7: Dala jsem tolik česneku, že kvůli tebe tam přestal vysílat upízí denníky.
6: Gordon Ramsay,
0: no tak já si myslím, že asi už můžeme v tuhle chvíli prozradit, že to byl opravdu Gordon Ramsay.
1: Rozhodně. No a v návaznosti na to, Dome, máš tam ode mě poslední voiceovku, kterou jsem ti tam hodil, kterou poslal Vojta a myslím, že tím bychom to mohli ukončit, protože Vojta, ten nám to do apky prostě vysvětlil.
0: Vojta Vetřelec, jo? To je ono.
1: Jo. Vojto, nevím, co se stalo, kámo, ale z toho to jsem si úplně nevzal nic, jako, ale děkuju, byla to určitě hodnotná informace, kámo.
0: Je pocit, že Vojta bydlí pod vodou, nebo nevím, ty...

0: 6 hodin 55 minut, ty nám posloucháš Spin ráno, s tebou je Krištof a taky Dom. Dneska máme 14. říjen, středu a svátek slaví Agáta, tak ještě jednou přejeme všechno nej.
1: Agáta, Agáta, tohle jméno si pamatuj. Znáš tu písničku od Agáty Hanichový?
0: Neznám.
1: Škoda, můžeme tady zařít do playlistu.
0: Ale Agátu, Agátu Hanichovou samozřejmě znám, kdo by ji neznal. Já si pamatuju, že jsme tenkrát měli v bývalý práci jeden pořad, který Agáta moderovala.
1: Aha.
0: A kameraman tenkrát místo toho, aby ostřel na obličej, tak jí ostřel na prsa.
1: Yes.
0: Pravidelně měla prostě mázlej v obličeji, ale prostě jakoby divák viděl to, co vidět měl prostě.
1: Jo, bystré očko kameramana, ty jo. Výborná věc, super. Jak jsme se dostali od toho, kdo má svátek, až k prsám, to nevím, ale...
0: Tak Agáta, Agáta, no, prostě.
1: Ale skvělý, ach jo. Nic, mám za svou první hoďku, startujeme druhou, hele, počkej si na to, pořešíme nějaký témátko, zároveň potom budeme taky hrát o ty lístečky do kina na Zrádce. Já jsem tam byl minulý týden a musím říct, že skvělá atmoška, kámo, fakt jsem si to užil. Roman byl nemocný, tak mi přenechal svoje lístky a bylo to fakt jako, má to atmošku, kámo, má to fakt atmošku, mají to tam výborně vymakaný, mají tam jako fakt sound design, kámo. Když jsem přišel do toho, do sálu, tak tam byl odpočet a normálně prostě, bych to řekl, dramatická hudba. A do toho ti voiceover říkal vždycky, kolik ti zbývá minut do toho, než ta epizoda začne. To bylo skvělé.
0: Protože oni už si tam potom nepustí, že jo?
1: No, tak to nevím, vzhledem tomu, že to začalo a lidi proudili celou dobu, jsme se otáčeli a říkáme, tak je poloprázdný sál tady, nebo co to je? A fakt jako prvních 5 minut té epizody a teprve tam docházeli lidi.
0: Ale bych normálně zamknul ty dveře tyhle před těma lidma. Já to úplně nesnáším, když někdo přijde po začátku filmu.
1: Je to tak, no. Takže lístky na Zrádce máme tady pro tebe, počkej si na to a jdem si dát.
0: A jestli vyhraješ, tak přijď včas hlavně. Ať Krištofa nerušíš příští týden.
1: Ne, já tam příští týden nebudu.
0: Třeba jo.
1: Nebudu.
0: Třeba jo.
1: Kdy to je? Ve středu?
0: Ve středu.
1: No tak to nestíhám, to je dobré.
0: A je, no nic, tak jaký bude počasí, Krištofe?
1: No, bude krásný počasí, prosím tě. Momentálně máme po celé České republice průměrnou teplotu nějakých 11 stupňů Celsia. Na Moravě je to pořád trošku míň. Tady mi to píše nějakých 5, 6, možná 7 stupňů Celsia. Každopádně pořád platí, že na většině území máme zataženo. Aktuálně nám prší v Jihočeském kraji. Trošku na Vysočině, trošku v Pardubicích, ale je to takový malý mráček, který se přežene a už toho nic moc nebude. No a co se denních maxim týče, tak ty vystoupají k 16 stupňům Celsia. S tím, že sluníčko občas vyleze, občas zaleze, prostě takovej...

0: Správný podzimní den.
1: To je počasí za všechny prachy, kámo.
2: Rosnička, tyhle, počítej si, že možná bude pršet, možná bude sluníčko, občas zaleze, ale teď víš, jak to je na podzim, no prostě, no, 14. říjen.
0: Dobrá.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
6: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: 7 hodin, 8 minut, teda posloucháš Radio Spin a taky Spin ráno s Domem a Krištofem, no a musíme se teďka přesunout na Disney+. Protože já jsem tam včera objevil jednu důležitou věc, a sice to, že jak se chystají Avengers Doomsday, tak na Disney Plus jsou teďka ohraničený zeleným rámečkem všechny projekty a všechny filmy, který by si předtím měl vidět, což mi přijde docela cool.
1: Je to určitě fajn, tak vem si víš co, jakmile teďka, kdyby mi teďka bylo 12 let a byl jako nezasvěcený v těch Marvelovkách, že jo, tak musíš zhlídnout tolik filmů, a tolik seriálů a tolik televizní tvorby a animáků, co od toho Marvelu prostě je, že jo? Takže je super, že takhle ohraničí a řeknou ti, hele, pusti tohleto, tohleto možná ani nemusíš, to je v pohodě.
0: Jako je fakt, že celých těch, já nevím, asi 50 projektů, který tam jsou, tak zredukovali třeba na 15, což mi přijde docela dobrý.
1: To je stravitelný a do té doby to dokonce i stihneš, že jo? To je na tom to nejlepší.
0: Co to stihneš za víkend, to je v pohodě, ne?
1: Tak to nevím, jak sleduješ ty teda.
0: Ale... No dobře, jako je fakt, že pokud je tam nějaký seriál ohraničený, tak to určitě nestihneš. Nicméně, mám ještě jeden takový docela zajímavý poznatek, protože on je mezi tím i seriál Loki. Ten je podle mě vlastně jako nejdůležitější z toho všeho. Nicméně, mě docela překvapilo, že seriál Loki má momentálně úplně stejný pozadí, jako má plakát na Avengers Doomsday.
1: Co to znamená, Dome?
0: No to nevím právě. Je tam Loki.
1: Já ti to řeknu, co to znamená.
0: Neříkej to. Neříkej
1: no já ti to řeknu.
0: Ne, to neříkej, kámo, já to nechci slyšet.
1: To je jedno, já ti to řeknu. Já přesně vím, co se stane, kamaráde. Loki, postava, která tam je strašně dlouho, prostě od prvních Thorů, to znamená jenom jediný, že Loki umře v Doomsday.
0: Po šestý asi už, ale.
1: Ale teďka už na furt.

0: doma. Radio Spin, středa 14. října, svátek má Agáta, všem Agátkám všechno nejlepší. A s tebou je Dom a Krištof. Jdem si dát dnešní poněkud kontroverzní téma.
1: A neberte zase tak úplně kontroverzní. Já se ale musím dneska ráno zastavit u jedné věci, protože já jsem včera projížděl Instač a vyskočila na mě zpráva o nizozemských vězenkyních. A kámo, neuhodneš. Neuhodneš, co taková nizozemská vězenkyně může mít na celé.
0: Může?
1: Může.
0: Co může mít? Zvířátko?
1: Ne.
0: Tak tam může mít... fuha, co já vím. Nevím, co může mít.
1: Tak já ti to řeknu. Oni si sebou můžou připravit vibrátor.
0: Teď jsem se zastydil úplně.
1: Proč? No tak jako...
0: Ne, vůbec ne, jako super, proč ne?
1: Jo, tak jako, já si myslím, že to je docela dobrý, jenom ty vlastně říkám, že přemýšlel jsem vlastně v tu chvíli nad tím, jakou vlastně pro mě důležitou věc bych si vzal sebou do jailu já.
0: Kdybys jakože mohl mít jenom jednu sebou, kterou bys si mohl vzít.
1: Ale víš co, já bych to rozšířil na tři.
0: Na tři, jo.
1: Jedna je málo.
0: Tři důležité věci, které by si jako sebou, které jsou pro tebe nějakým způsobem hodnotné, nebo jakože užitečné, nebo to je jedno. Prostě no, jakýkoliv
1: prostě,
0: tři věci.
1: Důležité věci.
0: OK. Ty krásno, no popřemýšlím.
1: Hele, já bych si sebou vzal 100% Božku.
0: No, jasně, chápu.
1: Vzal bych sebou i Marlouše, bez toho bych jako bejt nemohl.
0: To máš dvě a ještě jedna.
1: A ta poslední, tyhle, no PlayStation.
0: PlayStation?
1: No jasně.
0: To mi na tebe nesedí, Dome.
1: Proč ne?
0: Já jsem čekal něco jako jídlo v termosáčku, nebo tak něco na ten smysl.
1: A tak jídlo ti nosí 4x, 5x denně, ne? Tak podle mě, jako, když si tam vemeš potom jako Božku, psa a k tomu si vemeš PS-ko, tak ty seš jak doma.
0: Dobře. Dobře.
1: No okay.
0: Máš to srovnaný, hele, priority,
1: jo,
0: chápu.
1: Jo, jako v pohodě. Nicméně jsem si říkal, že bychom se mohli zeptat vás, co byste si čistě teoreticky mohli vzít sebou nebo vzali do jailu. Tři věci a proč.
0: Jo, zamyslete se a dejte vědět. 210, 32, 30, 30 nebo naše mobilní apka. No a já jsem mezi tím, co nám tady dohraje Salt and Peppa. Tak, to je jméno, kámo. Tak já se taky zamyslím. Peppa.

0: Pár minut zpátky jsme tady na Radio Spin otevřeli dnešní docela kreativní téma, a sice to, že vás zahrneme trošičku představivostí, že jdete do jailu na pár měsíců, možná na pár let. No a přemýšlíte nad tím, jaký tři věci byste si vzali sebou a proč. To nám dneska ráno dáváte vědět, buď to do mobilní apky Radio Spin, nebo na číslo 210 32 30 30. Já už jsem říkal, že já bych vlastně v celé nemohl být bez Marleyho, bez Bušky a taky bez PSK. No ale ještě mě zajímá, co by si sebou vzal prostě Krištof.
1: Kamaráde, já jsem nad tím přemýšlel teď a myslím, že ty, kdyby si vzal PlayStation, já bych si ten počítač prostě sebou vzal.
0: A
1: kdybych mohl, samozřejmě to je jako první věc. Druhá věc, bez které jako bych nepřežil nikde, ať už ve vězení nebo jako doma, kdekoliv, jsou hadříky na brýle. To je věc, bez který se prostě neobejdeš, pokud máš takhle jako dvojité oči, jako mám já. Prostě potřebuješ to takhle jednou za čas přeleštit.
0: Hele, a nebyl by pro tebe, nebyl by pro tebe vhodnější třeba čočky do jailu? Místo brýlí, aby si je nemusel furt leštit. Pak takhle, máš jako jinou věc navíc.
1: Mohl bych, ale to bych si sebou musel vzít čočky a k tomu ještě tu vodičku na to. A to už jsou dvě věci a to se mi nechce.
0: OK, chápu.
1: Takže a za druhý, moje oči prostě nefungují, takže já když si zadávám čočky, že jo, tak já u toho brečím, slzím a trvá mi to asi dvě hodiny.
0: Dobře, a co je ta třetí věc?
1: A třetí věc, co by byla? Kamaráde, vzal bych si Monopoly sebou, tu deskovku.
0: A ty bys jí hrál sám se sebou, ne?
1: Ne vůbec, to bych hrál s ostatníma, že jo?
0: Dobře.
1: To je skvělá
0: nějaký věc. Kuchyně prostě přijde.
1: No, Monopoly nebo kostky možná bych si vzal spíš.
0: Okay,
1: to jo. Je ještě lepší, tam vymyslíš spoustu věcí. Monopoly tě přestanou bavit za měsíc.
0: Tam
1: by
0: se pak ukázal takový ten správný charakter.
1: Kamaráde, takže hadříky na brýle jsou ale jako top jedna. To je fakt věc, bez který bych se neobešel.
0: Okay. No ale nás taky zajímá, co byste si sebou vzali vy. Jaký tři věci byste si sebou vzali do jailu a proč? To je otázka na dnešní ráno, takže dávejte vědět na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Radio Spin. My jsme hodně zvědaví na to, co tady dneska bude padat za věci.

0: potkáme.
1: Radio Spin, Krištof, Dominik, středa. A to je vlastně všechno, co jsem vám chtěl říct. Nashledanou.
2: Svátekvárská Agáta. My tady rozbíráme, co byste si sebou vzali do jailu, kdybyste měli tu možnost, protože my jsme tady přišli se zprávou, že nizozemský vězenkyně si sebou na celu můžou vzít vibrátor.
1: A tak nás napadlo, co byste si vzali vy, kdyby to měly být tři věci, tři nějaký hodnotný, podstatný, může to být vlastně úplně cokoliv vás napadne. Tak jsme na vás zvědaví a zvědaví jsme i na Tomáše.
2: No tak Tomáši.
3: No kdybych si tam měl vzít tři věci do basy, tak první by byla tabák, hodně tabáku, hodně kafe za druhý, no a za třetí nějaký ty časopisy, nebo telefon, nebo takhle. Protože se tam s tím dá obchodovat a je to tam lepší než peníze. Mějte se, čau.
1: Jo, to mě nenapadlo, ale je pravda, že máš nějaký věci, které vlastně můžou být hodnotný, že jo?
2: To je pravda, třeba zlato.
1: Jasně, ale tak to bych si sebou asi úplně nebral.
2: To je pravda, jakože
1: typická depreská odpověď.
2: Ty vole, vzít prostě kus zlata asi není úplně ideální.
1: Co by si vzal svůj zlatý chain?
2: A ten dolar prostě, ty půl kilovej. No jo, co byste si vzali, ale v ostatní? To nám dávejte vědět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a pospěšte si, protože máme tak 2,5 minutky do dalšího stopu, takže šup.

0: Vynikající sample.
1: A 25 minut.
0: 7 hodin, 25 minut, středa, Agáta, Dominik, Krištof.
1: Jsme se potkali, ty vole, v jedný větě, ty vole. A to je tak krásný, ty vole, že tady člověk prostě ve dvou lidech, ty vole.
0: Je tu živo, je to tak.
1: Je to živý. Nicméně, dneska se vás ptáme na otázku, co byste si vzali sebou do jailu, kdybyste měli tu možnost. Já už jsem říkal, že já bych si sebou prostě neodpustil vzít Mádlouše, Božku a taky PSku, abych se tam prostě hezky pěkně zabavil, abych měl to, co mám nejradši vlastně při sobě.
0: Chápu.
1: Jo, tak dobrý, jak jsem se pobavil, no.
0: To je dobře, musíš bavit sám sebe, to je důležitý v svém životě, já jako... jsem se usmál, ale vnitřně.
1: Jo, rozumím, hele, ale třeba takový Petr, tak ten se usmál vlastně nahlas.
2: Tabák klonu.
1: Tabák a clonu, hele, to přijde jako docela legit.
0: Ale Peťo, my jsme vlastně tady luštili, co si tím chtěl říct, že se to seklo trošku, že jo? A došli jsme na to až teď, takže jestli to je tabák a clonu, nebo tabák muflonu, nebo od clonu, těžko říct, ale i tak jsem rád, že se pobavil.
1: Ale věřím tomu, že to byla clona, protože jako takhle, já si dovedu představit, já vidím úplně takovou tu typickou prostě celu, kde máš normálně mříž, jo, a teď prostě tam všichni čumějí na to, když si sedneš na záchod a prostě kadíš. Tak jasně, že tak potřebuješ nějakou clonu, aby si nebyl vidět, tak
0: dobře,
1: tam kadíš. Jo.
0: Nechme to takhle.
1: No. Asi bych zůstal u toho.
0: A teď rychlá doprava na rádiu Spin, co se regionu týče, nehodami tady svítí v ulici Palackého v Chomutově, v ulici Tomkova v Olomouci, anebo ve Švermově ulici v Litoměřicích. Když se mrknu na dálnice, tak co mi tady pořád svítí, tak je nehoda na D1 na 30. kilometru ve směru Brno, díky tomu si tam počkáš nějakých 10 minutek.
1: Ok, podíváme se taky na Prahu, tady to je velký špatný, aktuálně si postojíš určitě na Baraňáku a na Dobřížský směrem do centra, potom taky Štěrbohovská spojka poskakuje a to prakticky v celý její díl. Jsou tam hlášený dva kreše, a to převážně kolem Černýho mostu a potom taky kolem Dolních Počernic, takže i tam pozor. Dvojitý kreš hlásí aktuálně taky Průmyslovka, pozor si dávej na bouračku taky v ulici Lehovecká. No a ještě jednou se bourá, a to konkrétně na Kbelský, po směru ven z města, nebo respektive po směru na D8. Každopádně potom, kde jsou kolony, to víš prostě z každého rána. Kdyby cokoliv, tak dávej vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní apky Rádia Spin.
3: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: 7 hodin 34 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom a Krištof momentálně musel bohužel odejít na chvilinku na záchod, protože prostě víš, jak to je, když tě to chytne, prostě musíš jít. Nicméně, Krištof je za chvilinku zpátky, no a my se přesouváme zpátky k dnešnímu tématu, kde jsme se pár minut zpátky začali bavit o tom, že nizozemský vězenkyně mají vlastně možnost si sebou do vězení.
1: Tak jo, tak do rádia.
0: Vibrátor. No a ptali jsme se vás na to, co byste si jakožto teoretický vězni vzali sebou na celu vy. Mm-hmm. Tak jdeme se podívat za Michalem, co by si vzal.
2: První věc by to byl pás cudovky, aby mě tam nemohli zneužít. Za druhý bych si vzal výbušninu, aby potom tam mohl utíct. A za třetí bych si vzal svoji rodinu.
1: Tyjo, ta výbušnina, já nevím, ty jsi říkal, že ti to přijde fajn.
0: Hele, mně to vlastně přijde jako hrozně dobrý nápad, ty vole.
1: Ale tak viděl jsi někdy ve filmu, že by používali výbušninu?
0: No, protože si ji nemohli vzít sebou.
1: Jo, takhle.
0: Chápeš, ne?
1: Jako
0: prostě...
1: pořád bych na to šel radši oldschoolově a kdybych zdrhal, tak bych kopal lžičkou, víš, a takový ty věci.
0: Jo, tak to já jsem na tohle to moc línej, taky na to vypadám, že jo? Prostě ty, jako takhle, ty línější lidi prostě dál dojdou.
1: Ale to je moc easy, necháš si odbuchnout stěnu a pak zdrhneš vůbec.
0: Tak jako radši ty, já tam položím jednu C4 ty, a půjdu hnedka, než se tam prostě x let ty, škrábat řící, jak... dement.
1: No, když myslíš, tak dobře, no.
0: No ale co byste si vzali sebou vy, tak to nám dávajte vědět. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Pokračujeme v dnešním tématu a taky ve Spin ránu.

0: Spin ráno dáváš si ty, mladý padavané, dom Krištof v uších tvých.
1: Tak co to bylo?
0: To byl Mr. Yoda.
2: Mr. Yoda? Tyva, já jsem nedokoukal všechny Star Warsy, no.
0: Tak on nebyl jako jenom třeba na konci těch Star Warsů, on byl i v
2: no,
0: první.
2: Jako takhle, v té čtyřce, kterou jsem to začal, tak tam nebyl.
0: No dobře, tak to tě omlouvá, Dome. Každopádně ty posloucháš Spin ráno a dneska tu s Dominikem řešíme, jaký tři nejdůležitější věci bys vzal sebou do vězení.
2: Takhle, ono se úplně nestává moc často, že byste vyjmenovali všechny tři.
0: To nevadí, tak jako nevadí. Věc. Dobře, pojďme vlastně. To takhle skrouhnout.
2: Takhle, co byste si prostě sebou do jailu vzali? No a musím říct, že poměrně praktickou záležitost by si sebou vzal Boban.
3: Čau, tady Boban z Plzně. Prosím tě, já bych si vzal asi jenom jednu věc, to mě tak napadá jako nejdůležitější, protože při mém štěstí bych dostal spolu věci, které chrápe, takže určitě sluchátka. Druhá věc, teda nějaký neomezený Spotify nebo YouTube nebo něco takového k tomu, no.
0: Má recht ten Boban.
2: Má recht. Hele, jako takhle, Bobane, musím říct, že sluchátka na spaní, anebo třeba taky špunty do uší, tak to doporučuje 10 božek z 10.
0: Tak tomu rozumím, kamaráde. Ty vypadáš jako typ, co chrápe.
2: Ty vole, přitom ale já o tom vůbec nevím.
0: To je zvláštní. Ještě jsi nedospěl do toho bodu, že bys zachrápal tak moc, že se zbudíš sám,
2: jo? Jednou, a to jsem usnul na zemi v kuchyni ještě, kažu.

0: Co musím říct, tak Saro Dekas mám fakt radši a radši teda, jako protože mám pocit, že ta holka se hodně vyspívala, pomlčka vyrepovala, nevím, jestli to úplně jako nazývat repem, možná modernějším, melodičtějším repem, ale fakt jako mě začíná víc a víc bavit.
1: Ty krásu, tak mně přijde, že jakože už co přišla do Milion Plus, tak už tehdy byla hodně vyrepovaná. Já jsem ji znal teda už předtím, musím říct, pár těch projektů, co dávala ven. A přišla mi skvělá, je to fakt super, tak podle mě od Izo všech kluků z Milion Plus, že takhle vzali.
0: Já si myslím, že určitě Izo věděl, proč jí vzít do M+. Každopádně my se jdeme vrátit našemu dnešnímu tématu, a sice to, že se vás ptáme, jaký věci byste si vzali sebou do jailu, kdybyste tu možnost měli. Mm-hmm. No tak zamíříme do mobilní apky Rádia Spin, konkrétně teda za Vladem.
2: Dobrý ráno, spiňáci. Tak kdybych si měl vzít něco do vězení, tak by to bylo určitě pivo!
1: No jo, pivka, já jsem čekal, kdo s tím přijde, já jsem to s vámi nechtěl říkat, jakože když se zeptal, jaký tři věci by si vzal do jailu, tak já jsem, jako napadlí dobu mě to napadlo, tři piva. Hodnotná věc prostě.
3: První věc je pivo, druhá věc je pivo a třetí, tě asi překvapí, je to pivo.
1: Jo, ale nechal jsem to na vás, tak jsem rád, že aspoň někdo se tady ozval.
0: Ok, no tak jdeme se podívat v rychlosti ještě třeba za Žáňou, co by si vzala sebou, protože to je první ženská, kterou tady dneska máme. Takže jsem hodně zvědavý, co by si sebou vzala taky žena.
4: Čau kluci, no u mě by to bylo určitě to nějaký pás cudnosti nebo prostě nějaký celokovový oblek a pak samozřejmě ta druhá věc, nějaký telefon nebo tablet nebo cokoliv, abych mohla být v kontaktu s rodinou.
1: Tady má dobrý point.
4: Samozřejmě. Rodinu bych do vězení nebrala, to za svoje činy si musíš pikat sám. Ale okay. Kontakt s rodinou, to je asi nejvíc důležitý. A kdyby mě to jo stalo, tak si vezmu jet a mám to rychle za sebou.
3: Tečka prostě. No tak jo, ale tohle přijde jako super tečka. Tyjo. Tak pokračujeme ve Spin ráno, za chvilinku odstartujeme mashup.

0: Spin ráno. Mashup.
1: A je to tady a je to tu. Dáváš si Radio Spin, Spin ráno s Domem a Krištofem a máme tu pro tebe čerstvý křupavoučký mashupek, který Dominik právě namíchal a já jsem se nedíval, takže budu hádat s váma.
2: Musím říct, že ten dnešní mashupek je takovej chutnější než bývá.
1: Jo.
2: Těším se na to, co na ní řeknete. Jsou tam jenom tři věci, tak si myslím, že to pro vás nebude nic zas tak těžkýho.
1: Chybí mi jedna věc. Slyším tam dvě věci, vím úplně přesně, ale jedno nemůžu rozklíčovat. Pro boha, co to je?
2: Speciálně pro tebe, hele, ti to dám ještě jednou.
1: Pojď, prosím.
2: Tak co?
1: Kurník šopa.
2: No, tak přemýšlej, stejně tak přemýšlejte i vy, no a kdybyste věděli, tak určitě dávejte vědět. Číslo znáte, mobilní apku Rádia Spin máte, tak šup do toho.

0: Spin ráno. Mashup.
1: A pokračujeme ve Spin ráno, máme 7 hodin a taky 52 minut. K tomu středu 14. říjen, svátek slaví Agáta, tak ještě jednou přejeme všechno nej. No a my se jdeme podívat na to, jak zněl dnešní mashup.
2: Co to je? Ta poslední věc. Já tam ty dvě songy úplně slyším a přesně vím. A ta poslední věc, co tam hraje, to je nějaký animák nebo něco, kurňa.
1: No, tohle to má do animáku hodně daleko.
2: Fakt?
1: Nicméně, hádal tady Ruda.
3: Hele, v mashupu je určitě dívka na kostěti a je tam určitě

0: Pinku, pokud se tady Norové nepletou, tak by tam mělo být nějakých 11 stupňů Celsia.
1: Tím myslí v Norsku samozřejmě.
0: No samozřejmě, tak jako od Norska prostě předpovídá počasí u nás a pravděpodobně asi nejlíp. Nicméně tam polojasno, teploty kolem 11, na Liberecku v tuto chvíli podle předpovědi prší, odpoledne počítej s tím, že by mělo být pod mrakem a teploty kolem 15 stupňů Celsia.
1: To je fajn deal. Já jsem si oblem rozklikl slovenskou mapu, nevím, jak mi mám vypnout, takže vám můžu říct, že na Slovensku je aktuálně průměrná teplota asi 3 stupně Celsia. Nejvíc se kolem Bratislavska zhruba 7 stupňů Celsia. Každopádně, co se takového třeba Popradu týče, minus 1 stupeň.
0: Zajímavý, to je. Čím víc na východ, tím větší zima.
2: Spin Radio. Radio Spin, jdeš dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu,

byly krev, rvát se jak lev. Po nohy v bažině v hlubokém lese, kde neslyší nikdo můj zoufalej řev. Ten zmatený svět, pod nohama květ, roste tak tiše

0: s rádiom Spin.
1: Máme 7 hodin 59 minut.
2: To je přesně čas, a ty dál posloucháš Rádio Spin.
3: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Máme 8.06, ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof a Dom, máme 14. října, svátek slaví Agáta, tak přejeme ještě jednou všechno nejlepší.
1: Máme no čtvrt.
0: Ježišmarja, tak
1: promiň,
0: sorry,
1: promiň.
0: Jako,
1: nicméně. Ne, já si užívám lidský kontakt, víš, po dlouhý době, takže
0: jo,
1: se
0: omlouvám. Jo, já to chápu, ty jsi byl teďka ty vole v tom, viď, v karanténě.
1: No, v karanténě, v kutlochu, ale bylo mi dobře, já jsem hral GTAčko.
0: No, ty vole, tak do práce nechodí, ale GTAčko si zahraje, no takhle to funguje.
1: No vždycky jenom hočku, pak mě bylo blbě, jak jsem se šel lehnout, že jo.
0: Generace Z. Nicméně, my se jdeme vrátit našemu dnešnímu tématu a sice k tomu, že jsme říkali, že podle jedné zprávy si nizozemský holky můžou sebou do vězení přibalit vibrátor. No a ptali jsme se, jakou důležitou věc byste si sebou do jailu vzali vy. Tak pajky.
2: Já bych s sebou musel vzít svýho kocourka, nebo by se zbláznil beze mě, šílel by a manžel se by vyškrábal oči, kdybych nepřišel.
1: No, ale to je hezký.
0: A to by měla manželka radost, že by měla doma klid, ne?
1: Těžko říct, jestli by ten kocourek taky nechyběl.
0: Kačí.
3: Tak já bych si vzala asi telefon, pak sluchátka, ať můžu poslouchat Spin, samozřejmě. A to třetí, klidně toho vybrouše.
0: Wow.
1: Ojeje. Se stydím.
0: Vypadá, že Kačí by si tam dopřávala nějakou masáž krku nebo něco takového.
1: No jasně. Svalu.
0: No tak, ale Kačí to se si asi zvolila dobře.

0: 8 hodin na 11 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof a Dom. No a my se společně teďka jdeme podívat na jednu novinku, kterou si tady připravil, Krištof se Smekem.
1: Jo, tak přivítejte Smeka.
0: Tleskáme.
1: Není tu?
0: Aha,
1: znělo to tak, nevadí. No ne, chtěl jsem se zastavit jenom u toho, že Smek vlastně celá neohlášeně oznámil nový album a na Instagram stories nahodil takový stručný, jasný a celkem výstižný status, cituju, zítra o půlnoci tohle přestane být album roku.
0: No, okay.
1: A pod tím byla samozřejmě fotka přebalu toho nejnovějšího alba, že jo, Smek One, který jsem si upřímně fakt užil. Máme tady nějakou ukázečku.
0: To víš, že máme. A máme ukázečku.
1: A jako jedu se do teďka. Dokonce dneska ráno jsem si pouštěl z toho alba asi dvě písničky, tyho, když jsem vstával.
0: Jo, já mám v playlistu jednu písničku, ale já se teďka zapomně nemůžu vzpomenout, jak se ta písnička jmenuje, ty vole.
1: Která? Dej kousek.
0: No, jasně. Já jsem
1: pojď, dej kousek.
0: No, ale jako takhle, radši pojďme od toho, ty vole. Pojďme se těšit na to, jakou novou desku jsme připraví. A docela mě teda překvapilo, že víceméně jde ve stopách vlastně jako Viktora Šína, že to úplně neoznamuje dopředu vlastně.
1: Jo, takhle, jo, to se dá říct takový trend, no. Mě spíš překvapuje to, že vlastně vydává už druhý album tento rok, což je taky takový jako stoupající trend, mi přijde. Podívej se třeba James Cole, kolik toho vydal, že jo. Vlastně i ten Hugo Tox, když vydal Art, potom vydal, že jo, s Jamesem K.O. Crew. Mm. Tak vlastně to všechno tak nějak zapadá, ale těším se na to. Každopádně ty, můj milý drahý spinnere, se určitě počkej, protože jakmile to vyjde, tak já si to poslechnu hnedka dneska, lomeno zítra a o víkendu si to hezky zrecenzujeme tady ve vstupu.
0: Tak na to, že chtěl Smek One skončit s rapem.

0: show. Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Dáváš si Radio Spin, středa, Krištof a Dominik s tebou. Pojďme se posunout do pravdy nebo lži. Opět v mojí režim.
2: A já jsem se těšil na tvoje záludné otázky. Já jsem zvědavej, kdo se dneska dovolá a kdo si s náma zahraje. Tuhle tu záludnost.
1: Takhle, dneska to nebude tak záludný, dneska to bude trošku víc vědomostní, protože vzhledem tomu, že jsem byl doma a neměl jsem nic moc co dělat, že jo, tak jsem buď to hrál GTAčko, nebo jsem si četl. A padla mi do oka knížka Staré pověsti české.
2: Ne.
1: Takže dnešní téma budou pověsti.
2: Kámo, proč? Proč?
1: Neboj, aspoň se něco přiučíš, Dominiku.
2: No, dobře.
1: Já
2: no.
1: Vím, že o tom víš, kulové.
2: Potřebuji někoho, kdo se trošičku vyzná v historii nebo pověstech, takže určitě cinkněte na 210 32 30 30 a pojďte mi pomoct.
1: Ne, nechoďte.
2: Pojďte mi pomoct.
1: Nechte ho v tom.
2: Jo,
1: ne, pojďte. Vůbec nepotřebuješ.
2: Šup, honem.
1: Musíš se strapnit sám.

0: Studio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Pravda nebo lež v plným proudu, Dominik a Krištof s tebou. A Dominiku, ty máš někoho na drátě, co? Dovolal no, se ti někdo nakonec?
2: To víš, že se mi dovolal nějaký pomocník.
3: Richard, tak, ahoj.
1: Richarde, ahoj. Čauko.
2: Tak jak seš na tom, Richarde, se starýma pověstma českýma? Doufám, že jsou tady
3: jako český. Jako já jsem jel zbytek je v moze.
1: Ne, kluci, dívejte, já jsem vybral jako fakt easy věci, takže pokud tohle to nedáte, tak se prostě jenom strapníte v éteru, to je v pohodě.
2: Jo, já se rád strapním v éteru, už se mi to dneska stalo několikrát. No tak jo, tak jo. Pojď na první otázku.
1: Tak první statement zní. Kněžna Libuše si za manžela vybrala týpka, přemyslel Takara prvního.
2: Ne, ne, ne, ne, ne, já vím. Richard.
3: Přemysl jenom.
2: Byl to Přemysl Oráč, podle mě.
3: Jo, samozřejmě.
2: Že jo, že jo, našli na tom poli prostě.
1: No, ale to z něho dělá Přemysl Otakara prvního.
2: Ne,
1: že jo. Vzala, že jo.
2: No nedělá, že Přemysl Otakar první a Přemysl Oráč, co doufám, dvě jiný osoby.
1: Tak jak myslíš, no?
2: Já nevím, Oráč a Otakar, to jsou jako dvě různý jména, ne? Richarde, co myslíš?
3: Bych taky řekl jenom, že to byl Oráč.
2: No, tak dáme Oráče. Tak, dáme,
1: tak
2: že to
1: označte, že to je lež.
2: Tak
1: no,
2: jo.
1: Dobře, ne, snažil jsem se, no, máte pravdu.
2: Já a historie. Hele,
1: vy byste to viděl, Richard, teďka, ten kámen, co spadl Dominikovi ze srdce, mu rozdrtil nohu, podle mě.
2: Hele, jako já jsem z dějepisu a tady těch věcí prošel fakt jenom díky tomu, že jsem kreslil obrázky. Mm-hmm. Tak jo, pojď na dvojku.
1: Tak si nakresli druhý. Knihu Staré pověsti české napsal známý český spisovatel a taky básník Jan Neruda.
3: No tak to je úplná blbost.
2: To, jasně, že ne, ale tak to, tohle to víme, ne? Doufám, že není ještě nějaký, původnější ten, nějaká původnější verze, ale za mě to byl teda Jirásek.
3: No.
2: Že jo, Richarde?
3: Dobře, no.
2: Tak jo, tak dáme Jiráska.
1: No dobře, máte pravdu.
2: Tyhle, nejsem úplně
1: dobrý
2: dutej.
1: To je, dobrý. Richard pomáhá, to je dobře. A třetí statement zní. Pražský golem byl podle legendy vytvořen z kamene.
2: No, tak to je nevím.
3: Ne, z hlíny.
2: Z hlíny? Je fakt, že to v tom Císařovo pekařové bylo takové hnědější, no.
1: No, ale tak tam to bylo celý jinak, že jo? Tam má šem jako takovou tu kuličku do hlavy, což té pověsti ani není.
2: OK.
1: Šem bylo jako zaklínadlo, že jo?
3: To nevím, to je jako teďka.
2: No, to nevadí. Hele, tak dáme teda, já dám na Richarda.
1: Takže řekneme, že to byla lež, že je z hlíny teda?
2: Jo, tak jo. Dáme, že to je z hlíny.
1: A dejte si vodík, kluci.
2: Ty vole, hezky pěkně.
1: Dobře. Zítra už to tak zadarmo nebude, kluci. Dneska jsem byl jenom hodný.
2: Jsi se vrátil docela měkký z té tvojí nemocenský dovolený. No tak jo, Richarde, já ti moc děkuju za hru, děkuju za pomoc, docela si potahal a těším se zase někdy.
3: Jo.
2: Tak jo, díky, mějte se, čus.
3: Ahoj.

že ste handry, každý to o vás ví. Dôležité, že malo venek je škaredý. A ste povrchné a vypatlané. Nenavidím ty zlatokoky zaostalé. Prečo sa tváriš, keď si není ho?

0: tematicky nám tady dohrál Rytmus a Zlatokopky, protože v klipu se objevila Agáta Hanichová a ta má dneska shodou okolností svátek, tak přejem všechno nej.
1: Já si myslím, že tahle ta písnička v playlistu dneska tím pádem nebyla náhoda a možná ji dneska ještě někdy uslyšíme.
0: Jo, že by.
1: Že by jsme takhle přáli pravidelně každou směnu Agátě k svátku.
0: Tak můžeme.
1: No tak jo. Nicméně, my si jdeme jenom připomenout, že pokud ladíš Radio Spin přes DAB, tak je potřeba v tuhletu chvíli, pokud ti teda ten DAB nejde, tak se u toho nevstekat, nemusíš psát žádný e-mail, stačí ti prostě ten DAB jenom zresetovat, přeladit Radio Spin a všechno by mělo jít úplně tak, jak prostě by mělo šlapat.
0: Přesně. Je to úplně easy, Dominik dal návod, když podle mě podle já už nemluvím dneska.
1: To nevadí, ale jdeme na dopravu radši.
0: Tak teď dívej, rychlá doprava na rádiu Spin, nehoda v regionech mi tady svítí v ulici Pokratická v Litoměřicích nebo taky v ulici Východní v Liberci. Co se dálnic týče, ty jsou v tuhletu chvíli aktuálně úplně fresh. Jediný, co tu vidím, tak je D1, kde si zhruba 12 minut počkáš na výjezdu z Brna směrem dál, potom na Olomouc a na Ostravu.
1: OK, co se týče právě pro tuhletu chvíli, tak tady se bouda na pražském okruhu kolem Barandova nebo respektive směrem od D1 kousíček před sjezdem na Barandov, takže tam určitě pozor. Pražský okruh ještě jednou, tady je ve stejném směru, respektive teda ve směru na Zličín, další kreš a to kolem Dolních Břežan, takže i tam opatrně. Další kreš hlásí v tuto chvíli taky Dobříská anebo třeba Štěrbolská spojka kolem Černého mostu, takže tam určitě pozor. Skolo, to je taková ranní klasika, Holešovičky, Povltavská, Kbelská prakticky po celý její dílce, potom taky právě ta jižní Štěrbolská spojka, 5. květa, magistrála a tak dále. Ale teď to znáš, určitě tam stojíš taky. Každopádně, jestli narazíš na něco neobvyklého, tak klidně dá vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Just please.
4: Yeah.
3: Yeah. Swag.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin a 33 minut ty dáváš Radio Spin a taky Spin ráno s Domem a Krištofem. No a my jsme se přiblížili do hry Jeden na jednoho, ve který tenhle ten týden hraješ o stupenky na zrádce do kina, to na příští týden.
2: Je to tak, v Sinestáru Anděl. Já už jsem se tady rozplýval asi hoďku zpátky, že to bylo fakt skvělý. Nejsem ultimátně největší zarytej fanoušek zrádců, ale dívám se na to, sledujeme to se spolubydlícím teďka a tak se tam spolu vyrazili a fakt jako má to atmošku, potkáš tam ty hráče, můžeš s těma taky kecnout, kdyby náhodou, nebo hodit fotku, chodí tam i Markus Kruk, režisér, je tam taková debata na konci, kde se můžeš přes apku normálně ptát, je to vlastně strašně fajn koncept, líbí se mi to, je to takový komunitní, víš, že tam sedí ti lidi vlastně, všichni přišli za jedním cílem, užít si tu epizodu, takže ji prožívají společně, tleskají různě, fakt tak bavilo mě to, brutál.
1: Vlastně už seš takovou součástí těch zrádců, jo. Tu chvíli, kdy tam seš.
2: No a my no pro tebe máme lístky úplně zdarma.
1: A co víc by si od nás chtěl? Já vím, ještě popcorn, ale zase tak dlouhý prstíky nemáme. Nicméně, lístek si myslím, že ti bude bohatě stačit. Takže 210, 32, 30, 30. Startujeme za minutu 40. No tak to, abyste si pospíšili, jinak vám to někdo vyfoukne.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
1: 8 hodin na 36 minut, my pokračujeme ve Spin ránu a začínáme hru Jeden na jednoho, ve který dneska můžeš hrát o stupenky na Zrádce, a to na příští týden. Jednoho adepta už bychom tady měli, druhýho adepta na vstupenky ještě hledáme, takže máte zhruba tak 20 vteřinek, než vyspovídáme Tomáše. Tomáši, čus!
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak jaký máš zatím ráno, Tomáši?
2: Hele, asi dobrý.
1: No, výborně.
3: Asi?
2: Asi jo, jo, dobrý je to.
3: Tak uvidíme, jestli bude ještě lepší, protože pokud se někdo nepřipojí, tak
1: nebude
3: lepší.
1: Tak už nic. Tady máme i druhýho adepta, kdo tam? Dobrý ráno.
4: A to je Petr.
1: Čau Petře, tak jaký máš ty ráno?
4: No, špatný dneska, nechtělo se mi vstávat.
1: A je.
4: Prší tady.
1: No, tak třeba to vylepšíš vstupenkama na Zrádce, ale to bude na tobě. Dnešním tématem jsou České hrady a zámky a připomínáme, že abyste se přihlásili o slovo a mohli odpovědět, tak musíte zařvat svoje jméno. Já si myslím, že je to jasný a můžeme jít na první otázku.
3: Uděláme vám to úplně easy. Jaká zřícenina stojí nad Máchovým jezerem?
2: Ten. Já to vím, já jsem tam byl xkrát, ten, počkej.
3: Nezapomeňte se přihlásit do slovo.
1: Přesně no, tak.
4: Už to googlí, no, to je jasný.
1: No jo, čas vypršel, dá se nic dělat, tak jdeme na otázku číslo 2. Kam podle pověsti vede propast na hradě Houska?
2: To nevím.
1: No tak hoši, ty to jsou úplně základy.
4: No tak tohle fakt ne.
1: No tak tohle fakt jo.
3: Říká se, že Houska byl postavený jako z jednoho jediného důvodu, protože stojí na takovém místě, kde nebylo nic, ani žádná stezka obchodní, a že to mělo něco chránit.
1: Něco špatného.
3: Čas vypršel, Jacku.
1: No nic, jo.
3: Kluci, dobrá, tak zkusíme jinou. Zkusíme třeba, na který český hrad podle pověsti nesměla žádná žena?
4: Tomáši.
2: Karlštejn.
3: No, je to on. Tady. Už se vyrovnává reputace. Jeden bodíček tam je.
1: Hele, 3 otázky máme za sebou. Já vás nebudu dál trápit, hoši. Nebudu vás dál trápit, ale Tomáši, uhrál si aspoň
3: fakt
1: jeden
3: jo.
1: Bod. Petře, budeme sice v tomto tématu pokračovat i zítra, ale můžeš to zkusit zítra, tohleto štěstí znova.
4: Já jsem ani nechtěl volat.
1: Ale zavolal jsem.
4: Ale dali náhradníka, jsem zavolal, abych tomu dali zadarmo. Takže... Fakt jako vyhrál zasloužit.
3: To říkám vždycky, když prohraju. Já tady chtěl vyhrát.
1: OK, děkujeme za hru.
4: Já to myslím upřímně.
1: Tomáši, vydrž nám na drátě. Řekneme ti, kam ti stupenky pošleme. Hezký ráno.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Ještě jednou se poprat s tím.
2: Tak se pojďme poprat o mikrofon. Takže ještě jednou krásný dobrý dánko všem. Krištof Dom.
1: Tak máme potřebu vám mluvit, ale to se prostě u moderátorů stává. Nicméně, my si jdeme připomenout, jak ten dnešní mashup zní.
2: Pokud se nepletu, tak máme odhalený dvě věci z toho mashupu a zbývala nám ta poslední, kterou jsem neodhalil pořádně ani já a která mi došla jako fakt třeba až půl hodiny potom.
1: Mm-hmm. Pojďme si připomenout, co tady odhalil Ruda.
3: Hele, v mashupu je určitě dívka na košti a je tam určitě Ektor ve dne v noci.
4: Knihák vázaný.
1: Tak jasně, a Ektor taky. Ve dne v noci. Máme tady ještě jeden tip, pokud se nepletu, a to odkačí.
5: Tak já v mashupu slyším E.T.ho.
2: E.T., no, jako chápu, proč míříš tam, kam míříš, protože já jsem taky myslel, že to bude něco na ten smysl a ono není.
1: Já to nechápu třeba. Bohužel, E.T. to dneska ráno není. Tak pojďme si ten mashup pustit ještě jednou a uvidíme, jestli tam ta poslední věc nakonec vyleze, anebo naopak ne.
2: Tak dávej vědět.
1: Jo, a můžeme vám napovědět, hele, český seriál.
2: Oh.
1: Víc ale neřekneme.
2: Oh.

0: Spin ráno. Mashup.
1: A ještě jednou krásný dobrý dánko všem, jdeme pokračovat v mashupu, pojďme si ho uzavřít doma, protože mám takový pocit, že to někdo typnul správně.
2: Fakt, myslíš?
1: No, mám takový pocit.
2: Asi jako je bodnutí nože.
1: Teď jsem blbě slyšel, co jsi říkal?
2: Špatně tě slyším, cože? No dobře, teď už jsme to dotáhli do konalosti, nicméně tady je mashup. No výborně, a hnedka nám sem do studia přišla taky expertka na mashupy, tak my se jdeme podívat zatím na to, co máme odhalenýho. No a máme tady taky Vicky, dobré ráno.
1: Dobré ránko.
3: Krásné dobré.
2: Taky to připomeneme dnešní mashup. Ale už to nemáš moc jednoduchý, jo? Ty dvě nejhlavnější věty, co jsou tam slyšet, tak už jsou odhalený.
3: To je taky nějaká znělka něčeho.
1: Dobře.
2: Vždycky pěkně, slyšíš to tam krásně.
3: Jako slyším, no, ale...
2: Ale
1: nevydoluješ to?
3: Třeba někdo, kdo to jako neslyšel, tak můžeme takhle zapět.
2: Tak,
1: zapět.
2: Kouře si, pojď nám pomoct.
4: Ahoj, slyším tam znělku z Ranče u Zelený sedmi.
1: No jasně.
3: Nostalgie.
2: Je to mega nostalgie, já to miluju.
1: Fakt?
3: Já
1: jsi byla
3: už
1: v roce 2000 na světě?
3: Ne, ale ještě to běhalo v reprízách, aha, když jsem byla malá.
1: Tak to já už jsem asi dítě v jiného milénia, už úplně. No. Já už bohužel nic.
2: My ne, my jsme to nedávno s Božkou zkoukli celý. Všech asi 4 série, nebo kolik jich je.
3: Aha,
1: a proto tady nebyl, víte, minulý týden.
2: No tak jo, děkujeme za všechny tipy do mashupu, no a samozřejmě mashup pro vás budeme mít i zítra. Za chvilinku se podíváme na to, co pro vás Vicky přichystala do komunikátoru. Jo.

0: Vaného.
1: Fakt.
2: No to je pravda, no, jasně, vlastně, že jo?
1: No jo,
0: je
1: no
0: tam,
1: jo vlastně, je tam.
0: Je tam,
1: i s Liškou a Růží.
2: A to je skákerka, to se ti
1: povedlo. Hezký je to.
0: Já jsem si nedělal, ale děkuju. Shoutout Tazbajeva, já do Uherského Brodu.
2: No nic, každopádně máme tady Vicky a Vicky už vám tak jako trošičku, nebo nám už teda prozradila, co s váma bude probírat v komunikátoru, tak Vicky, pojď to prozradit i spinnerům.
1: No, podíváme se na nový trailer k filmu Narnie a můžeš se těšit, o jaký díl se bude jednat, protože ty filmy se točili na přeskáčku, takže ještě stále si nemusíš být jistý, jaký z těch 7 dílů tentokrát to bude. Víme, že máme natočený vlastně 3 díly z těch 7, no tak jaký to bude tentokrát. A upozorňuji, první ještě natočený oficiálně nebyl, možná až doteď.
2: Počkej. Tajemná dneska. Já myslím, že už právě jako první knížka natočená je.
1: No právě, že není.
2: Je, já v tom mám hrozný bordel, ale myslím, že Lev, čarodějnice a skříně je úplně jako jednička.
1: No a právě, že není, takže právě pro doma a pro ostatní spinnery, kteří by chtěli vědět víc, tak to dneska budu řešit v komunikátoru. Prostě vyšel trailer k nové Narnii, bude to krásný.
2: Jo. To je jak prostě, když někdo točil Star Wars, to je úplně stejný bordel prostě. Jdeme se podívat teda taky na to, co nás ještě čeká venku. Vicky, jak ti dneska bylo po cestě do rádia? Jak
1: no,
2: je tam?
1: Jak jste řekli, nahodila jsem jednoduše srst. Mám už zimní srst. Tak.
0: A tady bych ten vstup normálně ukončil. Stáhnem si to a za pár let s tím budem fakt nechutně vydírat. Ne.
2: No nic, co k tomu říct, no, asi to nebudu víc komentovat.
0: No tak... snad jenom to, že po celé České republice je průměrná teplota nějakých 10 stupňů Celsia, přičemž na Moravě pořád platí, že je tam trošičku méně, zhruba 6 stupňů. Každopádně máme zataženo. Co se toho deště týče, tak ten se momentálně přesunul a prší nám v Olomouckém kraji a v Moravskoslezském kraji, takže tam určitě vemte pláštěnky, deštníky, všechno. No a denní maxima 16 stupňů, pořád bude pod mráčkem, pořád občas prchne.
2: Ideál, Vicky už je předpřipravená na mrazy, tak se připravte taky. Slyšíme se zítra. Fin Radio.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz. Vzrušující podzimní večery? To jsme my. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

Krásný dobrý ráno, od Majku tě zdraví ještě jednou Vicky, máme středu 14. října, no a svátek má dneska Agáta, takže Agi, všechno nejkrásnější k svátku. No a co dneska probereme? Vyšel trailer na novou Narnii, o jaký se jedná díl, no a kdy to vyjde v kině, no a budou tam ty stejné děti? No tak podíváme se taky na rapovou scénu, padl rozsudek v případu vraždy Shakura Tupaka, spravedlnost zvítězila, no a taky Eminem tenhle týden oslaví narozky, ale vypadá to, že dárek má on pro nás. O co go, tak to vše a víc v dnešním komunikátoru. Teď už startuju tracky na přání, takže rozhodně pojď si zavolat o svůj track nebo mi pošli hlasovku do apky. No a já startuju oblíbeným trackem Lose Yourself, no tak pojď to tady rozjet se mnou, Radio Spin. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a i dneska na Rádiu Spin musíme pořešit Zrádce. Čtvrtá epizoda, naprostej mazec. Hon na Anastázii byl téměř nelidský a jak říkal Honza Špaček, u kulatýho stolu zazněly i věci, které vlastně do hry tak trochu jako nepatřejí a zaznět nemuseli. To, co mě v tomhletom díle mega bavilo, bylo několik věcí. Za prvý, přesunutý kulatý stůl na začátek dne. To muselo s hráčem hrozně zamávat. Mise, která ukázala, který z hráčů jsou oblíbený a který ne. No a v poslední řadě konkláve, který může ze hry vyřadit Stefana, Lukáše nebo Davida. Zatímco Krištof chce Lukáše ze hry ven, Dáša preferuje, aby Lukáš zůstal, aby taky ne. Lukáši totiž může pomoct vyřadit Krištofa ze hry ven a to by Dáša určitě uvítala. Dáša prostě jede tvrdou a nekompromisní hru, což bych na začátku letošních Zrádců vlastně vůbec nečekal. Trochu jsem se přistihl, že víc než Dáše fandím Krištofovi a Anelí. Tak uvidíme, jak to celý dopadne. Další nová epizoda na Prima Plus bude už ve středu večer nebo v neděli večer na Primě. No a za týden? Za týden to tady na Rádiu Spin zase pořešíme. Tak hezký den ti přeje Roman.
1: Zrádci klidně podrazí. Spojenectví s Vodafonem vás ale vždycky podrží. Napínavý zážitek a stabilní síť přeje Vodafone. Rádio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, no a přesně teď budeme hrát podle Rudy.
2: Ahoj Vicky, tady Ruda. Hele, pust mi tam něco od Pio a pošli to všem a tím krásně uteče den na tobě do studia. Děkuji, hezký den.
1: Díky Rudo, tobě taky krásný den. No a víš co, dáme si taniny, taniny, taniny. Jdeme na to, Radio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Brně v ulici Žarošická. Teď už mířím na dálnice, tady máme nehodu na D2 na 3. kilometru ve směru na Brno v okolí Modřic. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu na Letňanské ulici na Proseku, ale jinak to vypadá v celku v pohodě, až teda na ty kolony. Takže nehodu další nevidím, ale jinak 15 minut si počkáš na Nuseláku, tady je zdržení. Zdržení čekají taky na Povltavské směrem do centra, na Liberecké směrem do centra v obou dvou případech kolem 10 minut navíc. No a koukám, že zdržení hlásí taky Břevnov a taky Bělohorská, kde je kolem nějakých 8 minut směrem do centra. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.

slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou a další várka tracku na přání. No a mě se před chviličkou dovolal tady Adrián, nechal tady vzkaz.
2: Tak jo, já zdravím, všechny. Prosil bych písničku Bobby Blaze doleva doprava a písnička bude pro Míru z Liberce, pro Davida a pro Luboše. Čau, čau, kluci.
1: Jasnačka, tak čau, čau, kluci. Adrián vás zdraví, je zrovna na cestě, tak ať dobře dorazí. No a vám ať jde práce od ruky, jdeme si tam dát Bobbyho Blaze, Radio Spin.

Studio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě, že taky tracky na přání, takže i v příští hoďce si můžeš zavolat o svůj song a to na čísle 210 32 30 30 a nebo mi poslat hlasovku. No a já se těším, co mi tady při té středě jako přistane, protože potřebujeme se trošku energizovat, přece jen jsme v půlce týdne, takže to tady půjdeme společně pořádně rozjet. No a na co se můžeš těšit už za tři tracky? Podíváme se spolu do kouzelného světa Narnie. Hele, já musím říct, že moje vnitřní dítě teď úplně zaplesalo, protože letopisy Narnie, to je opravdu moje dětství. Já jsem to milovala, četla jsem všechny ty knížky několikrát a těch knih je 7. To znamená, že potenciálně 7 krásných filmů, ale doteď bylo sfilmováno jenom 3. Jenom 3 díly byly sfilmovány, no a teď se dočkáme toho 4. a zároveň vlastně 1. Je to Narnie, Čarodějův synovec, pro ty, kteří ví, už ví, kdo neví, tak tomu povím. Podíváme se taky na nový trailer, který k tomu vyšel, jako za mě opravdu kouzelný a tohle si rozhodně v kině nenechám ujít. No a teď už počasí. Podíváme se na to, jak máme venku, řeknu ti to takhle, momentálně v Praze nějakých 12 stupňů Celsia a polojasno, ve zbytku republiky kolem 10 stupňů, místy mlha a v Pardubickém dokonce i nějaké přehánky, odpoledne bude až 16 stupňů Celsia a čekají převážně polojasno až zataženo, v Libereckém kraji nám možná trošičku sprchne, uf, zrovna tam se dneska chystám, tak doufám, že ty mraky se tam ještě rozeženou do odpoledne. Život.

sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Crème.

blbou náladu? Nevíš, co si pustit, aby se cítil líp? Pusy Rádio Spin a všechno bude jinak. Tenhle víkend na tebe čeká nálož tracků, který

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tu Vicky, no a mám teda skvělou zprávu. Do kina míří totiž první díl Narnie, a to s názvem Čarodějův synovec. Jestli jsi stejně jako já vyrůstal na knížkách o Narnii a miluješ ty filmy, no tak to si piš do diáře datum, protože v kinech bude od 11. února 2027. A já si myslím, že tohle bude teda ale velkolepý návrat do dětství. Poslechni si sám.
1: Magie funguje?
2: Já jsem čaroděj, ale přesvědč se.

Takže takováhle velká jízda to bude. No a konečně se nám ta filmová série zase trochu víc propojí, protože zfilmovaný byl díl Lev, čarodějnice a skříň, Princ Kaspián a Plavba jitřního poutníka. Takže knižně to je, prosím tě, druhý, čtvrtý a pátý díl. Samotná kniha Čarodějův synovec byla vydána jako předposlední, ale chronologicky je první, takže je to takový prequel. No a ten popisuje stvoření Narnie, prozrazuje původ čarodějnice, kterou si mohl slyšet i tady, přímo v tom, přímo v té ukázce, no a taky skříň, skrz níž se v další knize dostali do Narnie sourozenci, no a taky profesora, který jim jako jediný věřil. Režie se ujala Greta Gerwig, no a ten čaroděj, kterýho se tam slyšel tekom v českém dabingu, tak v originále je to agent 007 Daniel Craig, takže myslím si, že užijou si všichni, celá rodina může vyrazit, maminky si užijou, děti si užijou, i tatínkové si to užijou a já si myslím, že se máme hodně na co těšit. Takže už aby byl únor, prosím, Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady, nám mám tady další track na přání.
2: Takže zdravíčko, spinneři, já jsem Marko a to ten track je od Ektora. Něco mocného, je to pro pravý OG z Ektora, který ho znají hodně dlouho.
1: OK, tak pro všechny pamětníky tady dáváme jednoho old school Ektora. Rádio Spin, užívej.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Brně v ulici Veveří. Dál mířím na dálnice, tady je nehoda na D11 na 7. kilometru ve směru na Prahu v okolí Jirny. No a teď už jsem přímo v Praze a tady máme nehodu na křižovatce ulic Vyskočilova a Budějovická. Na Praze 4 je tady v sobě osobák s motocyklem, tak opatrně kolem toho. No a koukám, že nově tady máme nehodu i na jižní spojce, to znamená, že už nám stojí Štěrboholská spojka kolem 11 minut zdržení směrem nahoru na Černák. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně dávej vědět mě i spinnerům. Jsem jedno velký ucho, díky za to a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: na rádiu Spin.
1: V Nizozemsku si holky můžou vzít do džílu vybroušen.
2: A tak jsme se vás dneska ráno prostě museli zeptat na jednu věc.
1: Jakou důležitou věc byste si do džílu vzali vy?
3: No, u mě by to bylo určitě to nějaký pás cudnosti nebo prostě nějaký celokovový oblek.
1: Mám takový pocit, že ten pás cudnosti tady dneska zazníval několikrát.
4: První věc by to byl pás cudnosti, aby mě tam nemohli zneužít. Za druhý bych si vzal výbušninu, abych ho tam buď mohl utíct. A za třetí bych si vzal svoji rodinu.
5: Prosím tě, já bych si vzal asi jenom jednu věc, to mě tak napadá jako nejdůležitější, protože při mém štěstí bych dostal spolu věci, které chrápe, takže určitě sluchátka. Druhá věc teda nějaký neomezený Spotify nebo YouTube nebo něco takového k tomu, no.
2: Schytal by spolubydlícího, který chrápe, no, tak to by si měl pravděpodobně jako spolubydlícího doma. No, dovolte.
6: Tak já bych si vzala asi telefon, pak sluchátka, ať můžu poslouchat Spin, samozřejmě. A to třetí, klidně toho vybrouše.
2: Teď jsem se zastydil trošku. Co k tomu říct?
1: No, že by Kačí mohla klidně do toho nizozemskýho jailu. A teď mě ještě napadlo, Kačí říkala, že by poslouchala Spin ve sluchátkách. Tak kámo, já bych to povýšil. Já bych si vzal repráček. A pustil bys Spin ráno zase zítra.
2: Od 6 do 9.
1: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve

0: Spin.
1: Jedeme dál, Vicky tady s tebou a tentokrát tady nechal vzkaz Dan.
2: Ahoj, já jsem Dan a chtěl bych pro kolegu Lukáše písničku Na přání od PTK Kurt Pozoru.
1: Jasnačka, tak pro kolegu tady máme novýho Patrika. Jdeme na to, Radio Spin.

0: Spin a Vicky. No a v příští hoďce se podíváme na soud ohledně Tupeka. Padl rozsudek, po 30 letech byl dopaden a odsouzen vrah. Znáš to, boží mlýny melou pomalu, ale... No tak tady teda mleli pořádně a rozsudek je drsnej, na druhou stranu ta vražda byla příšerná. A podíváme se na to hned za 3 tracky, takže to se dozvíš, kdo byl odsouzen, na kolik let a co se tehda teda stalo. Připomenem si. Tak jo, teď už na počasí. Jdeme se na něj podívat, jak máme venku momentálně. 16, ne, ale kouká mi to, že 13 stupňů Celsia v Praze a polojasno ve zbytku republiky, jak by smet. Pardubický a Královéhradecký kraj hlásí mlhu, takže pozor na silnicích. No a odpoledne bude až krásných 16, 18 stupňů Celsia, tak nějak po celé republice, můžeš se těšit na sluníčko. No a jedině tady Liberecký kraj nám to trošku kazí prý nějakým menším deštěm.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

Rádio Spin a Vicky, no a momentálně se jdeme podívat na Tupaka, protože jak už jsem řekla, tak padl rozsudek v ostře sledovaném soudním procesu ohledně jeho vraždy. Američtí kriminalisti se probrali jako šípkové růženky z fakt dlouhý hibernace, no a po dlouhých 30 letech konečně odhalili vraha. Z Tupakovy smrti je shledán vinným Duan Keith D. Davis. Jako bývalý kápo pouličního gengu nechal Tupaka zastřelit, a to v roce 96 v Las Vegas. No a trest? Nekompromisně 40 let vězení až do životí. No a protože Keefovi je teď 63, tak o podmínečný propuštění může žádat až ve svých 103 letech, takže ten už se asi zcela nepodívá. Jo, tady žádná lhůta na promlčení neplatí, protože jak sám soudce řekl, svět nikdy nezapomněl na Tupaka, na jeho smrt a nezapomnělo ani Las Vegas. Trvalo to 30 dlouhých let, ale právě teď Keith Davis stane tváří tvář spravedlnosti. No a to právě dneska za to, co udělal v roce 96. No tak já už teďkon říkám, že Tupak má tu svoji spravedlnost, sice bohužel takhle po smrti, ale pojďme si teď pustit jeho track, který vybízí k ukončení pouličních válek. Nebejt kterých, tak tady s náma třeba Tupak ještě mohl bejt, tak jdeme na to. Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tak co Petře, co si necháš zahrát?
2: Čau Vicky, tady Petr, já bych si dal, to je to kouzlo, co my dokážeme, bude to pro všechny, hlavně to bude pro Rudlíka, Rudlíku poslouchej a koukej makat, čau.
1: Jasný, takže Rudlo, čaruj, čaruj, no a kouzlíme tady společně kapitána Dema, jdeme na to, krásný den, Rádio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit, pojď.
0: Radíš Rádio Spin a komunikátor s Vicky.
4: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a dneska je středa, což znamená, že nám vychází další díl Zrádců, tentokrát už pátý díl, no a na co se dneska můžeme těšit?
1: A prostě buď to mě to sejme nebo nesejme, ale já dneska na 100% si nevím, do Krištofa.
2: V mý hlavě je teď jenom ten Adam.
3: Já tam mám Tomáše.
4: Strašně slyším tvoje jméno.
5: Hráči, získáte to, po čem toužíte nejvíc.
0: Ho, no tak to je otázka teda, jestli dostanou to, po čem touží nejvíc. Jako já jsem hodně zvědavá na dnešek, bude to hodně nadupaný, jako padají tam jména, jako Krištof, jako pardon, ale vypadá to, že by mohli být už naši věrní lehce na stopě, byla bych ráda, Barnabáš to tam teda vedl, no tak třeba, že by dneska Krištof jako zrádce vypad, uvidíme, já jsem momentálně tým věrných, takže já jim držím palečky, každopádně ty už dneska můžeš sledovat na Primě Plus premiérový díl, na Primě potom v neděli, no a nebo můžeš samozřejmě vyrazit do kina a to taky díky nám Rádiu Spin, protože i u nás můžeš soutěžit o lístky do Sinestaru. To znamená, že vždycky, každý všední den, od pondělí do čtvrtka ve Spin ránu s Krištofem a Domem ve hře jeden na jednoho se soutěží právě o lístky na Zrádce ve velkým kině na velkém plátně, takže rozhodně soutěž, no a když vyhraje, tak to bude tvoje, no a uvidíš tam, posvítíš si na ně takzvaně hodně zblízka. No tak držím palce, ten, kdo vyhrál, ať si to dneska užije, no a my jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak nehoda je v Karlových Varech, v ulici Buchenwaldská, u nádraží. Dálnice teď vypadají průjezdně a v pohodě, to znamená, že rovnou mířím do Prahy. No a tady máme nově crash na Černokostelecké a potom taky v ulici Sokolovská. To je zatím ode mě z dopravy vše, ale pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně zavolej anebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
6: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin
7: Radio.

0: Spéna. Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spéna. Nejvíc rapu v republice.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám teďko na drátě Vojtána. Čau, Vojtáno!
2: Ahoj Vicky, čau všem spinnerům.
1: Čau, hele, my jsme se tady spolu najednou začali bavit o obědě, evidentně už mi začíná kručet v břiše, no a ty jsi říkal, že vždycky přijedeš jako na oběd domů, a cože tě tam čeká?
2: No, jelikož mi známá vozí do poslední 14 dní furt jenom houby, tak tam mám de facto všechny hlavní jídla i polívky s houbama, tam bramborečku s houbama, houpovej guláš, vepřový na houbách, takže toho mraky, no.
1: To je úplná pecka, já musím říct, mě se úplně zbíhají sliny. No a něco z toho si sbíral i ty, anebo si nechal jenom známou?
2: Ale čistě známou, protože já poslední dobu na to nemám čas. Maximálně jdu zepřem za barákem, jelikož bydlím hnedka v lese nebo u lesa, tak u nás rostou samý babky, tak občas vždycky najdu třeba dvě hrsty babek, ale to je tak všechno. No.
1: Je, to je skvělý, takže ty jdeš jenom po příjezdovce, uděláš tam takový kolečko a co tam zrovna
2: tak.
1: Je, tak to se sbíráš. No tak to je úplně parádní. Tyjo, musím říct, že teda houby na 100 způsobů, to ti závidím, tak dobrou chuť. Já bych si hned dala, tyjo, já bych si dala Kubu klidně. Normálně houbovýho. Nebo nějaký houbový risotto. No jakože...
2: Jo, to jsem měl, rozumím, měl jsem nedávno houbový risotto, no právě.
1: Je, no tak to byla papecka.
2: Ale kdyby si měla nějaký nový recepty s houbama, rád se přiučím, protože už mi to leze krkem, protože
1: dobře, to je tady docela výzva do éteru, takže spinnere, pokud máš nějakou jako zajímavou recepturu na houby na 1001 způsobů tady pro Vojtána, kterýmu už to evidentně leze i ušima ty houby, no tak rozhodně dávej vědět. No a teď už, co si necháš zahrát?
2: Prosím tě, nechám si zahrát Glba Triple Drink.
1: Jasnačka, to je jako taková skvělá country music, ale vlastně rap. Jen si k tomu vzal kytáru. Tak já se těším, jdeme si to dát. Krásný den, měj se, ahoj.
2: Taky, ahoj, jsem Spinneru, čau.
1: Čau, Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a před náma poslední hoďka komunikátoru, kde ještě můžu zahrát na tvý přání. Tak rozhodně neváhej, zvedej telefon a vytáčej číslo 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku a já se budu těšit, co mi tady ještě přistane. No a o čem se budeme bavit v příští hoďce? Prosím tě, mrkneme na Eminema. Ten totiž něco chystá. No a kdo to na něj prásknul? No a co to vlastně má bejt? No tak to všechno už ti povím za tři tracky. Každopádně já musím říct, že už to vím a jsem z toho hodně nadšená. Je to dobrá zpráva, je to skvělá zpráva. No tak ty už můžeš zatím jenom hádat a potom už ti to i řeknu. Teď si dáme počasí. Řeknu ti, jak je venku. Momentálně máme v Praze krásných 15 stupňů Celsia. Polojasno ve zbytku republiky 12 až 14 stupňů. Koukám, že v Moravskoslezském by mělo slabě mrholit. V Pardubickém je teď mlha, v Královéhradeckém taky mlha. Odpoledne se nám to trošičku projasní, bude kolem nějakých 16 až 18 stupňů Celsia. Čekej po celé republice polojasno až na Liberecký kraj, kde jsou očekávány slabší přehánky.
1: Spin Radio.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

Radio Spin, no a úplně skvělá zpráva. 50 Cent měl sdílnou chvilku, no a v rozhovoru prozradil, že Eminem má rozpracovaný album. Jo! Hele, já jsem normálně šťastná jak blecha. Naposled Eminemovi vyšla deska The Death of Slim Shady, no a to v roce 2024. Ta dokonce byla nominovaná na Grammy, no a na tom je jasně vidět, že Eminem je stále relevantní, má co nabídnout, no a jeho tvorba si drží mega kvalitu. Hele, týpek rozhodně nepatří do vitríny, ale na pódia, takže big těšink, no a zatím teda nevíme nic víc, no. Takže třeba by 50 Cent mohl mít zase brzy nějakou další sdílnou chvilku, co? Ať víme o té 13. desce trošku víc, třeba jestli na ní bude s někým spolupracovat, jestli na ní bude přímo 50 Cent, to bych osobně mega chtěla. No a zároveň, jestli by si tam třeba dal i někoho jinýho, protože tahle dvojice už je osvědčená, no ale co tam třeba hodit, já nevím, Bad Bunnyho. To by bylo výborný, to by se mi líbilo. Jakože by se do toho hodili takový jako latinsko-americký trošku beaty. Ale já si myslím, že ti dva by si mohli dost dobře rozumět. Tak necháme se překvapit samozřejmě, ale řeknu ti, já jsem normálně nedočkavá a úplně napjatá jak kšandy, no. Ach jo, Radio Spin, jdeme si to trochu zkrátit, to čekání dalším Eminem.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další songa na přání. No a já mám obrovskou radost, když tady slyším potom, že opravdu Spin Radio spojuje generace a je tady pro všechny, takže tady mám teďkon Samuela.
2: Já bych chtěl PTK Big Seven a asi to dám tady pro kámošům, co jsou tady se mnou. Děkuju.
1: No tak skvělý, takže kluci prostě normálně oldschoolově sedějí po škole venku, no a poslouchají společně rádio. Tak já vás zdravím, no a mám tady pro vás Big Stepra, Radio Spin, ahoj.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Radíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: doma. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tady to teď vypadá v celku v pohodě, takže mířím rovnou na dálnice. Tady je nehoda na D7 na 21. kilometru ve směru na Prahu v okolí Slaného. Čekej tady rozhodně i menší zdržení, no a teď už jsem přímo v Praze. Kreš je na Hornoměcholupské ulici a potom taky v ulici Sokolovská, kde dokonce nehoda může bránit provozu v celé šířce vozovky, protože jsou tam v sobě hned 3 osobáky. Jinak nám poskakuje taky Rezlova přímo v centru za Jiráskovým mostem, tady čekají nějakých 6 minut navíc. Kbelská kolem 10 minut směrem z centra a Nuselák naopak do centra kolem nějakých 8 minutek navíc. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně dávej vědět. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Československý underground.
3: OK, OK, to je malej G. Track Sudet Drillin.
4: Ivy, yo!
3: Skr! Zdravím Radio Spin, všechny posluchače, zdravím do Ústí. OK. Tenhle track mám hodně rád, tak doufám, že se vám bude líbit. Jdem na to. Let's go. OK.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a poslední songa na přání dnešního komunikátoru. No a mám tady vzkaz od Spinnerky.
2: Já jsem Natálie a chtěla bych zahrát písničku pro moji sestru Anču, která je vlastně ve světle nad Sázavou, a pro její kamarádku Elu, Majka Spirita Prime Time.
1: Okidoki, no tak pro tvojí ségru mám to tady připravený, tak hezký den, mějte se krásně a jdeme na to, Radio Spin.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a teď už taky Jirka, čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Zrovna jsme se tady s Jirkou řekli, že dneska je tolik vlastně hudebních novinek, tolik rapových věcí, které se dneska staly.
1: Je to tak?
0: Že jo, vlastně ten rozsudek s Keith Davisem, což je vlastně velká věc, že jo, Tupac konečně dostal tu spravedlnost, sice bohužel úplně zpětně, ale stalo se.
1: Už toho moc mít nebude teda.
0: Asi tak, no, už nám ho to nevrátí, ale je to spravedlnost.
1: Tak.
0: Tak, no a taky jsem tady mluvila o Eminemovi, který chystá nový album, no a teďkon, co se děje dál dneska ještě?
1: My probereme dneska takový velký oznámení od Řezníka, protože ten vlastně nějakou hodinku naspátek na Instagram napsal, že bude končit Sodoma Gomora, vlastně uskupení, kde Řezník je společně s Desádem, taky uskupení, ve kterém už jsou spolu 19 dlouhých let, tak tohle se dostalo až do svého konce.
0: Tak to je drsný teda. Tak to je dost smutná zpráva, nejspíš pro všechny skalní fandy.
1: Určitě, na druhou stranu zase Řezník tam hned psal, že jak Desát, tak on budou pracovat na nový hudbě, sice teda jako už solově, ale nepochybuju o tom, že si budou stále hostovat na těch trecích, protože přeci jen spolu stále jako vycházejí dobře a není to žádný rozpad kvůli tomu, že by se nějak nepohodli.
0: Tak to je podle mě zase dobrá zpráva, tak třeba na koncertě se Spinnerem můžeš těšit, že si tam kluci navzájem jako zahostujou
1: tak,
0: taky.
1: Tak, já už jsem se bál, co si tam navzájem.
0: Co si tam, navzájem budou vyměňovat super triky. Bude to prostě hezký. No tak jo, tak dneska to bude ještě zajímavý s Jirkou. Bude taky hádačka 3 v 1.
1: Jasně, na tu se vrhneme už za hodinku.
0: Tak super, tak jo, tak já už nebudu zdržovat, abyste mohli začít soutěžit. Jenom řeknu, jak je venku. Koukám na to a momentálně máme v Praze už skoro těch 16 stupňů Celsia, 15 krásných. Polojasno ve zbytku republiky, jak by smet. Koukám, že Královéhradecký kraj hlásí mlhu. Odpoledne bude 16 až 18 stupňů. Mlha už nebude vůbec nikde. Bude polojasno, no a koukám, že v Libereckém by opravdu měly být přehánky. Tak nejsem z cukru, ale trošku mě to teda štve. Dneska do Liberce zrovna jedu. A... No jo, takže trošku zmoknu. No a zítra bude krásných 16 stupňů a polojasno skoro na některých místech až jasno. No, hezký to bude.
1: No tak užívejte ještě tyhle poslední sluneční dny.
0: Přesně tak. Mějte se a zase zítra. Ahoj.

0: Za 2 minuty 1 hodina, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržet.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Šírka, já tě vítám u středečního Spin Extra, doufám, že máš příjemný den. My dneska probereme už zmiňovaný konec Sodomy Gomory, který dneska oznámil řezník. Koukneme se taky na jedno velký překvápko, který si pro nás na dnešní půlnoc připravil Smack One. Za hodinku nás potom čeká taky naše pravidelná hádanka 3 v 1, kde opět potrápím tvoje mozkový závity. No a po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, tak jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, kterou by si chtěl tady naladit i pro ostatní spinery, můžeš tak učinit třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin, kam nahrávej hlasové zprávy. Já se budu těšit na všechny bangry, který tady od vás dostanu, no a my už to můžeme odpálit. Středeční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď, jdeme si to užít.

0: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a i dneska na Rádiu Spin musíme pořešit Zrádce. Čtvrtá epizoda, naprostej mazec. Hon na Anastázii byl téměř nelidský a jak říkal Honza Špaček, u kulatýho stolu zazněly i věci, které vlastně do hry tak trochu jako nepatří a zaznět nemusely. To, co mě v tomhletom díle mega bavilo, bylo několik věcí. Za prvý, přesunutý kulatý stůl na začátek dne. To muselo s hráčem hrozně zamávat. Mise, která ukázala, který z hráčů jsou oblíbený a který ne. No a v poslední řadě konkláve, který může ze hry vyřadit Stefana, Lukáše nebo Davida. Zatímco Krištof chce Lukáše ze hry ven, Dáša preferuje, aby Lukáš zůstal, aby taky ne. Lukáši totiž může pomoct vyřadit Krištofa ze hry ven a to by Dáša určitě uvítala. Dáša prostě jede tvrdou a nekompromisní hru, což bych na začátku letošních Zrádců vlastně vůbec nečekal. Trochu jsem se přistihl, že víc než Dáše fandím Krištofovi a Anelí. Tak uvidíme, jak to celý dopadne. Další nová epizoda na Prima Plus bude už ve středu večer nebo v neděli večer na Primě. No a za týden? Za týden to tady na Rádiu Spin zase pořešíme. Tak hezký den ti přeje, Roman.
1: Zrádci klidně podrazí. Spojenectví s Vodafonem vás ale vždycky podrží. Napínavý zážitek a stabilní síť přeje Vodafone. Rádio

0: Posloucháš Radio Spain, není to ani tak dávno, co Řezník společně s Desádem a jejich Sodomou Gomorou vyrazili do Denveru, do Ameriky, kde vystupovali na Gorefestu, což byl opravdu velký milník. No a nikdo z nás asi tak nečekal, že jenom pár dní potom, co se vrátějí, oznámějí rozpad téhle skupiny. Je to přesně tak, po dlouhých 19 letech končí Sodoma Gomora, ale nemusíme se bát, že by se kluci nějak rozkmotřili, to myslím, že naopak. Každopádně Řezník i Desát tak zmínili, že oba budou samozřejmě i nadále hudbu tvořit, budou nadále spolu spolupracovat. No a dál Řezník taky zmínil, že nás čekají taky další filmečky a další jeho audiovizuální tvorba, takže myslím si, že Řezník se trochu chce zaměřit i na tenhle typ teď práce. Tak uvidíme, na co všechno se můžeme těšit. Každopádně jedna kapitola teď tady končí, ale jak sám říkal Řezník na svém Instagramu, pro všechny Sodomagory to rozhodně konec není. Radio Spin!
1: Are you ready for this?

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: V Nizozemsku si holky můžou vzít do džílu vybroušen.
2: A tak jsme se vás dneska ráno prostě museli zeptat na jednu věc.
1: Jakou důležitou věc byste si do džílu vzali vy?
3: No, u mě by to bylo určitě to nějaký pás cudnosti nebo prostě nějaký celokovový oblek.
1: Mám takový pocit, že ten pás cudnosti tady dneska zazníval několikrát.
4: První věc by to byl pás cudnosti, aby mě tam nemohli zneužít. Za druhý bych si vzal výbušninu, aby ho tam mohl utíct. A za třetí bych si vzal svoji rodinu.
5: Prosím tě, já bych si vzal asi jenom jednu věc, co mě tak napadá jako nejdůležitější, protože při jejím štěstí bych dostal spolu věci, které chrápe, takže určitě sluchátka. Druhá věc teda nějaký neomezený Spotify nebo YouTube nebo něco takového k tomu, no.
2: Chytal by spolubydlícího, který chrápe, no, tak to by si měl pravděpodobně jako spolubydlícího doma. No, dovolte.
6: Tak já bych si vzala asi telefon, pak sluchátka, ať můžu poslouchat Spin, samozřejmě. A to třetí, klidně toho vybrouše.
2: Teď jsem se zastyděl trošku. Co k tomu říct?
1: No, že by Kačí mohla klidně do toho nizozemskýho jailu. A teď mě ještě napadlo, Kačí říkala, že by poslouchala Spin ve sluchátkách. Tak kámo, já bych to povýšil, já bych si vzal repráček. A pustil bys Spin ráno zase zítra.
2: Od 6 do 9.
1: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu Spin. Sensei.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, na D11, velký zdržení, hlásí 34. kilometr, štosuje se to tady obousměrně, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky při výjezdu z Prahy na D1, kde si postojíš až po 25. kilometr, na D8, 41. kilometr hlásí obousměrnou štosovačku, stejně tak obousměrný zdržení hlásí taky D4, a to u 29. kilometru. Regiony aktuálně jedou naprosto v pohodě, když se pak podíváme na silnice v Praze, tak tady zdržení vidím v Kbelský ulici, a to ve směru ven z Prahy. Postojíš si taky na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně. No a úplně ideálně nejede ani Bubenečský tunel, a to směrem na Povltavskou. Tak hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Je to přesně tak, na rádiu Spin hraju přesně podle tebe. Mám tady teď jednoho spinera, který si ode mě přál jeden track Bratři v Rýmu, India Witch, no a nechal tu společně s tím i tenhle vzkaz.
1: Ano, já bych chtěl nahrát písničku prosím pro svoji sestru Andrejku, co teďka má těžký, teďka všechno, ten život, tak bych jí to chtěl teda pustit, aby měla radost a trošku ji pozbudit do toho života. Děkuji moc.
0: Tak Andrejku samozřejmě zdravím, věřím, že všechny strasti co nejrychleji vzpomenou a jeden Indy s Vičem a taky doktorem Karim letějí právě pro tebe.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my máme dneska 14. října, svátek slaví Agáta, takže všem Agátám přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minut vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, kde tě opět potrápím tvoje mozkový závity, tak na to buď určitě ready. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, kterou by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinnery, můžeš ji tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. Než budeme pokračovat, tak se ještě taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 16 stupňů, je tam krásně slunečno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, no a dost podobně to bude vypadat i zítra. Zítra se vyšplháme na 15 stupňů. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky méně náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. eKondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. eKondomy.cz.

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobáky k tomu, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky 3 jména nebo 3 nějaký věci, které mají společný pojítko a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to, dneska se vrhneme do světa hokeje a zajímá mě, co by mohlo spojovat NHL týmy Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs a taky Detroit Red Wings. Nechám to schválně takhle za začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat tyhle 3 týmy, ještě jednou připomínám, je to teda Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs a taky Detroit Red Wings, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, jestli na to dneska někdo z vás

Máš blbou náladu? Nevíš, co si pustit, aby se cítil líp? Pusy Rádio Spin a všechno bude jinak. Tenhle víkend na tebe čeká nálož tracků, který

0: Posloucháš Radio Spin společně s tím taky Hádanku 3 v jednom, kdy dneska hledáme, co by mohlo spojovat NHL týmy Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs a taky Detroit Red Wings. Tak si jdeme poslechnout, co tipujete.
1: Ty týmy jsou vlastně původní zakladatelé nebo ty původní velký týmy z NHL a říká se nějak Big 7, Big 5, něco takového.
0: Tak tady Ondřej nemá vlastně vůbec špatnou úvahu, myslí takzvanou Big 6, velkou šestku. Je to šest zakládajících klubů celého NHLka. Ta dnešní hledaná věc vlastně není tak daleko od toho, má to společně s tím něco dočinění, protože ty dnešní kluby spojuje, že mají něčeho nejvíc. A je to možná i díky tomu, že tam taky v tom NHLku jsou ze všech klubů nejdíl. Tak jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat týmy Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs a taky Detroit Red Wings, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo volej přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Ciao.

0: Posloucháš Radio Spin, společně s tím i Hádanku 3 v jednom. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat NHL týmy Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs a taky Detroit Red Wings. Tak si jdeme poslechnout, co tipujete.
1: Tak to budou podle mě nejvíc Stanley Cupu.
0: Tak s tím, že by tyhle týmy mohly mít nejvíc Stanley Cupů, s tím tady dneska přišlo více z vás.
2: Že mají nejvíc Stanley Cupů, jako tři nejvíc.
0: Dáme si ještě nějakou hlasovku, vyberu třeba tuhle.
3: Ty týmy získaly nejvíc Stanley Cupů ze všech týmů.
0: A samozřejmě je to přesně tak, tyhle týmy se můžou pyšnit tím, že mají nejvíc Stanley Cupů ze všech ostatních týmů v NHLku. Montreal Canadiens, ty jsou na úplný špičce, ty mají 24 Stanley Cupů, Toronto Maple Leafs 13, Detroit Red Wings, ty pak mají 11 Stanley Cupů. Těch správných odpovědí se tady objevila hromada, díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. Nezapomínej taky, že na Prima Plus a Prima Sport můžeš nově taky sledovat NHL. Bude tam celá sezóna. No a další Hádanka 3 v jednom zase za týden tady na Rádiu Spin. Rychlá doprava na Rádiu Spin na D1. Aktuálně vidím zasekáno při výjezdu z Prahy. Postojíš si tady až po 25. kilometr. Na D11 u 33. kilometru vidím obousměrný zdržení. Dál si postojíš taky na D4, 54. kilometr směrem na Prahu. Tady vidím teda taky štosovačku. Regiony ty i dál jedou jako po másle. No a když se podíváme na silnice v Praze, tady velký zdržení hlásí aktuální jižní spojka, a to ve směru na Barandiák. Postojíš si taky v Kbelský směrem ven z Prahy, Bubenečský tunel směrem na Povltavskou, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, no a štosuje se i Štěrboholská spojka, a to převážně ve směru na Černej most. Tak hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
4: Automotospin.

0: Podle tebe.
1: Ideál tady hraju přesně podle tebe, teď už budu hrát přesně podle Ondřeje, kterýho tady mám i na drátě. Čau Ondřej.
2: Ahoj Jiří.
1: Tak Ondřej, ještě než se dostaneme k tomu tracku, ty jsi říkal, že máš teď před sebou dlouhou cestu, jedeš někde v Německu, tak je to pracovní cesta, nebo jsi byl někde na dovče?
2: Jo, hele, pracovní, jedu z Rotterdamu, tyjo.
1: Z Rotterdamu, hezky pěkně. Ještě mi řekni, všichni vždycky říkají, jak Němci mají super silnice, dálnice. Jak to tam mají ve srovnání s náma tady?
2: No, je jich víc, no.
1: Jasně.
2: To je asi tak všechno.
1: Jsou větší, ale, taky ale mají jako, víc.
2: Jo, a měli Marshallův plán, no, jak to říct, jo. Jako, kež by to došlo i k nám, viď, nebo kdyby tam nebyl Ilias zrovna.
1: No. Jasně. No, tak to můžeme už jenom spekulovat v historii, co by se dělo, kdyby. Každopádně, Ondřej, ty jsi teď tady vybral Travise Scotta, tak jaký track pustíme a komu to budem posílat?
2: Hele, vybrali jsme Goosebumps a rozhodně všem, kteří cestujou nebo kroutějí tím kulatým nesmyslem ještě dnes.
1: Super, tak já to tam hážu, vy všichni, co jste na cestách, stejně tak jako Ondřej, tak hlavně opatrně, ať dojedete ve zdraví do svého cíle. Ondřej, díky moc za tenhle banger, měj se hezky. Čus.
2: Díky, ahoj, čau.
0: Radio Spin. Spin Extra s

Posloucháš Radio Spin, Jirka za Majkem, my i dál pokračujeme ve středečním Spin Extra. Máme 14. října, svátek tak slaví Agáta, tak všem Agátám přeju jenom to nejlepší. Už za moment se podíváme na rozsudek, který konečně padnul po dlouhých 30 letech v případu vraždy Tupaka Shakura. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, kterou bys si chtěl tady v éteru slyšet, chtěl bys ji tady poslat i ostatním spinnerům, můžeš ji tady naladit třeba pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace. Jdem se ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 16 stupňů, je tam stále krásně slunečno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Co se zítřka týče, tak tam to bude vlastně dost podobný jako dneska. Maxima se vyšplhají na 15 stupňů, takže užívejte ještě tyhle poslední krásný dny, který nás v tomhle roce čekají.

Posloucháš Radio Spin? Po dlouhých 30 letech v Las Vegas konečně padnul rozsudek v případu úmrtí Tupaka Shakura. Odsouzený byl teda Keith D, který dostal aktuálně teda 40 let do životí a 40 let až do životí a je to teda rozdělený na dva po sobě jdoucí tresty s tím, že teda jde na 20 let až do životí za vraždu prvního stupně a 20 let až do životí za použití smrtící zbraně. My teda víme, že Keith D nebyl ten, co střílel, ale byl ten, který tuhle vraždu zorganizoval a který teda udělal všechno pro to, aby teda Tupac Shakur zemřel. Bohužel, každopádně rozsudek padnul, Tupaka už nám to nevrátí, ale minimálně tak spravedlnost i teda po té době tak došla za dosti učinění. Posloucháš Radio Spin?

0: Jazz Jan.
1: What? I don't understand.
2: Posloucháš Radio Spin, mám tady teď něco pro všechny fanoušky zrádců, vy všichni, co koukáte na třetí sérii tohodle populárního, chtěl jsem říct seriálu, ale je to spíš taková reality show. Tak i letos se všechny díly promítají v předpremiéře, v kině, v Cinestaru a ty můžeš být u toho s náma. Stačí jenom poslouchat Spin ráno s Krištofem a Domem, kde se ve hře jeden na jednoho každý den soutěží o lístky právě do kina. Krom toho, že v kině si tam budeš moc dát teda celou tu novou epizodu, a to dřív než všichni ostatní, tak zároveň tam je taky vždycky debata s tvůrci. Zpravidla tam vždycky bývá teda Markus Krůk, někteří teda hosté, kteří byli účinkujícími právě ve Zrádcích. No a když Bůh dá, tak se někdy objeví i Vojta Kotek, co by hradní pán. Takže jestli chceš být s náma u toho, chceš s náma vyrazit do kina na Zrádce, tak rozhodně poslouchej Spin ráno, třeba to budeš právě ty, komu se poštěstí a kdo s náma do kina vyrazí. Posloucháš Radio Spin.

0: prostě sexy, jo.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin na D11, aktuálně velký zdržení, hlásí 33. kilometr, štosuje se to tady obousměrně, dávej určitě bacha. Bacha dávej taky na D8, 41. kilometr, tady hlásí taky obousměrný zdržení. Na D6 u 20. kilometru vidím štosovačku směrem na Prahu, naopak výjezd z Prahy je pak zasekaný na D1 a stojí to tady až po 25. kilák. Centrum Havlíčkova Brodu hlásí taky zdržení, bacha na to, bacha taky v Plzni, na Klatovský Třídě, a když se podíváme na silnice v Praze, tak tady už to tak hezky nevypadá. Postojíš si zejména v Kbelský ulici, a to obousměrně. Jižní spojka směrem na Barandák a taky dál přes celou Dobříšskou. Tady se to taky štosuje. Postojíš si i na Štěrboholský spojce, a to obousměrně. A zasekanej je třeba taky Bubenečský tunel směrem na Povltavskou. Tak hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při středečním odpoledni někde číhají, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
0: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
0: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna.

0: někdy peklo, nikdy zase nebe. Někdy klid, někdy hrozně klepe. Tak tam nestůj takhle blbě a otevři dveře.
1: Pusám něco jiného, prosím, stejné.
2: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Je to přesně tak, ideál hraju přesně podle tebe, tak co to bude tentokrát?
1: Zdravím do rádia Spin, u telefonu Míra, pusám tam něco od 50 centa, vyber cokoliv a je to pro všechny spinery.
0: Tak jo, jedno 50 ho tady vybírám a to společně i s Eminemem. Nedávno taky 50 Cent oficiálně potvrdil, že Eminem pracuje na nový desce, takže se máme na co těšit. No a Psycho společně teda s Eminemem teď letí do éteru.
2: Rádio Spin. Spin Extra a Jirka Vlach.

0: Posloucháš Radio Spin, máme tady závěr dnešního Spin Extra. Za Majkem je tady s tebou Jirka a teď už taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko. A taky čau Spineři.
0: Já jsem dneska tady mluvil o novém albu od Eminema, protože 50 Cent potvrdil, že Eminem pracuje na novém albu. Co na to říkáš?
1: Fakt?
0: Je to tak.
1: Je to real?
0: Je to real.
1: Když to je skvělý.
0: Slyšel jsi tu jeho poslední desku?
1: Ano, slyšel a mě to bavilo.
0: Mě to bavilo taky hodně právě.
1: Ty jo, a je skvělý, že tady, kolik mu je přes 50, ne, Eminemovi?
0: Pade mu asi bude, no.
1: Už je to dědeček, že jo, skoro
0: to je pravda, dvojnásobný už je, podle mě dokonce.
1: A jako furt je schopný tvořit takovouhle hudbu, která jako je současná, mi přijde skvělý. Ne moc jako rapperů to třeba na naší scéně umí. Víme, o kom mluvíme.
0: No, on vlastně 50 Cent zmínil, že Eminem s ním měl dělat soundtrack k filmu Street Fighter, ale vlastně na tomu Eminem řekl, že to dělat nebude, že udělá vlastní desku. Takže vlastně takhle se 50 Cent možná nechtíc prořek v jednom rozhovoru.
1: A tušíme, kdy to vyjde?
0: To vůbec zatím žádný termín nenapadal. Takže
1: těším se na to, to jsme udělali radost, jo. Tak kdyby to dropnu na Vánoce, jak je to ideální.
0: Vej, taky dáreček.
1: Jo, vím, co si budu přát aspoň.
0: No tak můžeme čekat na Eminema, čeho se dočkáme v Chillu na Spinu.
1: Podíváme se na Štrosmajerák. Podíváme se na to, jak se z asfaltu dá udělat umělecká galerie.
0: Já jsem to viděl, je to
1: skvělý. Je to geniální, to paráda. Vidím tím dětem, tyjo, dotáhli to dál jak já, tyjo. Tak, vlastní galerie.
0: Tak na to si tady počkejte s Márou, my se ještě společně podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 16, máme tam polojasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky a dost podobně to bude vypadat i zítra. Zítra tady maxima pak vidím na 15 stupních. Tak užívej pohodovej zbytek dne s Márou, my se slyšíme ještě v 8 hodin večer u československého undergroundu, prozatím ale
2: Jirka, Radio Spin. Peace.
3: Spin Radio.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
6: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
7: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

Čela Spinu, s tebou Mára, 5 minut po 4. hodině, posloucháš Radio Spin, máme středu, svátek, dneska slaví Agáta, hodně oblíbený jméno, tak na Agátu určitě nezapomeň. Za chvilku, jak jsem slíbil, za 3 tracky se podíváme do pražských ulic, kde místo asfaltu je teďka krásná galerie, vypadá to luxusně, myslím si, že by ses tam určitě měl zajet podívat, nebo ti taky řeknu, proč by ti tvůj táta měl dneska poslat prachy? Dneska na to máš právo, dneska mu můžeš napsat, hele tati, je tady ten den, jo, a v rádiu říkali, že mi máš poslat minimálně 5 kilo. Takže k tomu se samozřejmě taky dostaneme a dostaneme se taky k tvým trackům na přání, takže 210, 32, 30, 30, linka je volná, takže posílej svoje oblíbené pecky, případně posílej voiceovky do naší mobilní apky. Radio Spin.

0: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a i dneska na Rádiu Spin musíme pořešit zrádce. Čtvrtá epizoda, naprostej mazec. Hon na Anastázii byl téměř nelidský. A jak říkal Honza Špaček, u kulatýho stolu zazněly i věci, které vlastně do hry tak trochu jako nepatří a zaznět nemusely. To, co mě v tomhletom díle mega bavilo, bylo několik věcí. Za prvý, přesunutý kulatý stůl na začátek dne. To muselo s hráčem hrozně zamávat. Mise, která ukázala, který z hráčů jsou oblíbený a který ne. No a v poslední řadě konkláve, který může ze hry vyřadit Stefana, Lukáše nebo Davida. Zatímco Krištof chce Lukáše ze hry ven, Dáša preferuje, aby Lukáš zůstal, aby taky ne. Lukáši totiž může pomoct vyřadit Krištofa ze hry ven a to by Dáša určitě uvítala. Dáša prostě jede tvrdou a nekompromisní hru, což bych na začátku letošních zrádců vlastně vůbec nečekal. Trochu jsem se přistihl, že víc než Dáše fandím Krištofovi a Anelí. Tak uvidíme, jak to celý dopadne. Další nová epizoda na Prima Plus bude už ve středu večer nebo v neděli večer na Primě. No a za týden? Za týden to tady na Rádiu Spin zase pořešíme. Tak hezký den ti přeje Roman.
1: Zrádci klidně podrazí. Spojenectví s Vodafonem vás ale vždycky podrží. Napínavý zážitek a stabilní síť přeje Vodafone. Rádio Spin.

Radio Spin, s tebou Mára a zatímco my ve 30 řešíme, jak zaplatit nájem, jak projet zasekaným městem, nebo jestli si konečně pověsíme na zeď nějaký ten obraz, tak děti ze základky už mají galerii přímo na ulici. Žáci 5. a až 8. třídy ze Štrosmajeráku se spojili s malířem a proměnili obyčejný asfalt v barevný umělecký dílo. A řeknu to takhle. Je to skvělý, vypadá to fakt skvěle. Já miluju spojení veřejného prostoru a galerky. Děti sami navrhovali motivy, pak se dokonce podíleli i na realizaci. A hele, teďka, když přijdou nějaký pohovor, a tam to bude jakože, prosím vás, ale my potřebujeme 20 let zkušeností a vám je teprve kolik, 20, 25, to nemáte šanci. Tak tyhle děcka, ty budou v pohodě.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: V Nizozemsku si holky můžou vzít do džílu vybrouše.
2: A tak jsme se vás dneska ráno prostě museli zeptat na jednu věc.
1: Jakou důležitou věc byste si do džílu vzali vy?
3: No, u mě by to bylo určitě to nějaký pás cudnosti nebo prostě nějaký celokovový oblek.
1: Mám takový pocit, že ten pás cudnosti tady dneska zazníval několikrát.
4: První věc by to byl pás cudnosti, aby mě tam nemohli zneužít. Za druhý bych si vzal výbušninu, aby to tam mohl utíct. A za třetí bych si vzal svoji rodinu.
5: Prosím tě, já bych si vzal asi jenom jednu věc, co mě tak napadá jako nejdůležitější, protože při jejím štěstí bych dostal spolu věci, které chrápe, takže určitě sluchátka. Druhá věc teda nějaký neomezený Spotify nebo YouTube nebo něco takového k tomu, no.
2: Chytal by spolubydlícího, který chrápe, no, tak to by si měl pravděpodobně jako spolubydlícího doma. Dovolte.
6: Tak já bych si vzala asi telefon, pak sluchátka, ať můžu poslouchat Spin samozřejmě. A to třetí, klidně toho vybrouše.
2: Teď jsem se zastyděl trošku. Co k tomu říct?
1: No, že by Kačí mohla klidně do toho nizozemskýho jailu.
2: A teď mě ještě napadlo, Kačí říkala, že by poslouchala Spin ve sluchátkách. Tak kámo, já bych to povýšil. Já bych si vzal repráček.
1: A pustil bys Spin ráno zase zítra.
2: Od 6 do 9.
1: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. Čtvrt hodiny na D1, na výjezdu z Prahy směrem na Brno, je to zhruba od nějakého 12. kiláku až na 21. Kreš na D1 za Brnem 205. směrem ale do Brna, čekáš 13 minut směrem od Vyškova. D11 tady to je kolem 10 minut na 26. směrem na Hradec a D6 nehoda na 72. směrem na Prahu. V regionech minimálně 10 minut v Liberci na 35. na 20. kiláku směr D10. Boural se taky v Teplicích a to v ulici Jateční, nebo taky v Brně, a to ulice Jihlavská a taky Bělohorská. Hlavní město, tak to je úplně šílený. Kreš na Průmyslovce, taky na Pražském okruhu 21. směr D1. Tady je to úplně KO, tudy fakt nejezdi. KO je taky Strakonická směrem na D4, Štěrbohorská, Jižní spojka, taky nic moc. Průmyslovka, Kbelská, Novopatská, všechny tři směrem do Letňan jsou taky úplně tragický a samozřejmě kvůli nehodě na tom 21. čekáš zhruba od 26. kilometru. Teďka na to koukám, taky D5 na příjezdu do Prahy nic moc. Takže pokud čekáš v nějaký koloně, hlavně v klidu, já začínám přemýšlet, že normálně do práce začnu běhat nebo jezdit na kole. Jako já vím, jezdit na kole, je to hrozný to říct řidiči, ale jako sorry, když je z Vilzonky parkoviště, tak co máš dělat?
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Čel na spinu, s tebou Mára, svátek dneska slaví Agáta a už za malou chvilku ti řeknu, proč by ti dneska tvůj táta měl poslat nějaký prachy. Třeba 5 kilo. Já mu právě zkusím svýmu tátovi napsat, jestli mi třeba něco pošle, možná by mohl, ale dneska je k tomu reálný důvod a dneska je to prostě tradice, že tátové posílají prachy. Za chvilku, jak jsem slíbil, řeknu ti víc, předtím ale zahrajeme Megí.
1: Čauky Máro, tady Megí. Dneska jsem se viděla po dlouhý době s Hadesem a zjistila jsem, že se doba komora se rozpadla, což je prostě biblický. Tak můžeš z nostalgie zahrát něco o co doby Gomory. Dík, čau.
0: Po 19 letech. Je to teda hustý, přišel mi, že to je takový jako znenadání, že najednou se to prostě droplo na Instač. Popravdě velký fanoušek Sodomy Gomory nejsem, ale samozřejmě tracky jsem slyšel, tracky znám. Tak dáme spojení Řezníka a Hadese, s kterým jsi dneska viděla, tak za mě je to taky dobrý kombo a dáme si Drogstars. Tak posílám to do éteru a budeme vzpomínat na tuhle 19 let dlouhou a hodně legendární cestu.

Hejte s náma na by, jeli bo banana split. Sorry, brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můj si za to vždycky ty.

day, nigga.

0: Čau, Aspenu, s tebou Mára, za chvilku si tady odpálíme Rap DNA, ale já nerozumím moc takovým těm jako mezinárodním dnům. Mně přijde, že si můžeš vymyslet úplně cokoliv a další tady ten mezinárodní den tak je úplně krásným příkladem, protože už to existuje snad na všechno a teďka je National Transfer Money to Your Son Day, jako dlouhý název, jako prase, což znamená den, kdy mají tátové posílat peníze svým synům. Jako vzniklo to prej oficiálně jako vtip na sockách, ale očividně se to chytlo. Proč asi? Protože kdekoliv jsou prachy, tak se to chytne a stala se z toho dokonce tradice. Takže jestli potřebuješ možná nějaký prachy, tak dneska máš oficiálně kulturní důvod, proč napsat svýmu tátovi. Hele, víš co, počkej, já si otevřu telefon, já to taky zkusím. Tak, tati, jestli tohle čteš, ber to jako znamení, nemusíš nic psát, ani nevolej. Jenom prachy, účet, víš. Díky, táto. Tak schválně.
1: Díky, táto.
0: Tak uvidíme, co táta odpoví. Možná mě vydědí, ale za pokus to stálo. Podíváme se spolu ještě v rychlosti na počasí. Aktuálně 15 stupňů. Večer se nám ochladí na 6. Zítra počítej s teplotami kolem 15. Bude polojasno, ale v pátek to zatím vypadá, že bude slunečno celý den. Tak snad.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který

Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, máme 7 minut po 5. hodině, to znamená, že startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsme se podívali do Anglie a klip byl z Bolívie, takhle zněl sample. Určitě jsi znal, je to teda sample vokálu z Indie, každopádně song, co jsme hledali, byl Naughty Boy, Sam Smith a La La La. Trošku takový elektra, popu, dneska se podíváme opravdu zase na takovej trošku tvrdší a trošku nostalgický hip-hop. Já už nebudu dál prozrazovat, co ti dneska čeká, místo toho ti pustím dnešní beat, který je ještě doplněný autem, takže ten poslech o to bude trošku náročnější. Tak to zkus. No, jsem na tebe zvědavý, je tam hodně trumpet, je to takový znešený track, hodně agresivní, hodně takovej, že mám chuť si zařvat vždycky, když to slyším. Tak jsem zvědavý, jestli mi zařveš správnou odpověď.

0: RepDNA s tebou má Ráčil na spinu. Už jsme si prozradili a odhalili dnešní beat, ten zní přesně takhle. Trošku ti to komplikují ty auta, které tam jsou pořád i přes to AIčko trošku slyšet, ale oni jsou velkou součástí tohohle videoklipu. Co ti možná taky ještě poradí k tomu, aby si dnešní sample rozlousknul, budou i vokály, respektive část textu.
1: Já jsem rapový kout, bracho!
2: Kultra fakt!
1: Já jsem rapový kout, bravo!
3: Čísla jsou fakty.
4: Mulano s chýlou, bez strach a dědí, na to
0: stále. No a dokonce tam prolezl taky název celého tohle uskupení, který je trojčlený, věřím, že jsi to slyšel, tak doufám, že teďka už ti nic nechybí k tomu, aby si mi poslal i správnej název tracku.

0: Čau na Spinu, středa, svátek dneska slaví Agáta, za chvilku 17:30, to znamená, že si jdeme rozlousknout dnešní sample, ten zněl takhle. Dával jsem ti beat, taky tam šli trošku slyšet auta, který jsou hodně významný v tomto klipu. Každopádně jdeme se podívat v rychlosti na odpovědi na některý z nich, třeba od Pan Špek.
1: Je to jasný, reklama na rap, bráško.
0: Ok, tak co nám řekne Pepa?
2: Ahoj, tady Pepa, je to kontrafakt, reklama na rap.
0: A Honza?
3: Tady Honza z Prahy, myslím si, že to bude kontrafakt, reklama na rap.
0: Reklama na rap, bráču. Samozřejmě kontrafakti a je jejich takovej vznešený track o tom, jak už 20 let působí na scéně, kolik toho už všechno vydali a jaký vliv pořád mají. Tady ten banger je nestárnoucí, takže za chvilku se ho pustíme. Dneska přiznávám, bylo to trošku za odměnu. Na druhou stranu, zítra to bude extrémně těžký a myslím si, že to nikdo neuhádne. To je ale zejtřek, my se teďka společně jdeme podívat na rychlou dopravu, tady na rádiu Spin a začneme pohledem na dálnici. 25 minut, D1 na výjezdu z Prahy směrem na Brno od nějakého 12. až na 21. kilák. Příjezd do Prahy vázne hlavně na D8 a D5, počítej s tím, a zdržení nabereš taky ještě na D10 na 40. kiláku, a to obou směrně. V regionech bouralo se v Pardubicích na 37. těsně před Pražskou, taky v Plzni, a to ulice Folmavská, a Liberec hlásí nehodu v ulici Doubská. Hlavní město, tak to je úplně tragické. Crash je na Brněnský u prvního kiláku, taky na Pražském okruhu 22. směr D1, kvůli pro tomu právě i vázne D5, a taky Pražský okruh už skoro od Ruzině, a boural se právě ještě na Ruzině na Pražském okruhu 28. právě směrem D7, vázne to tady zhruba na 11 minut. Kde si ještě určitě počkáš, tak je Evropská Dobříská, tady se taky bouralo, je to čerstvá nehoda, takže počítej se zdržením na Barandňáku i od Smíchova. Počkáš taky na spojovací k Belská, je úplně, jako to je rudý, to je směrem do Letňan, v Holešovičkách Povltavská, Jižní Štěrboholská spojka, Vlzonka Nuselák a Bělohorská směrem na okruh. Ode mě vše, to by přeju pevný nervy a za chvilku track na přání. Automotospin.

0: Tady odstartuje hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe, tak jdeme se trošku naladit prvním trackem na přání, který bude od Pepy, který byl dneska první v Rap DNA.
1: Ahoj, tady Pepa. Já bych chtěl něco od Dolara třeba.
0: Něco od Dolara. Je vždycky trošku složitý vybrat nějaký jeden track, který sedne tak nějak trochu všem, ale myslím si, že Praha je systém, je teďka úplně ideální, protože ta doprava, jako to je strašný, já jsem sem jel hodinu a půl skoro do práce, tak to je

0: Čau Laspinu, s tebou Mára, máme středu, půlku týdne, svátek dneska slaví Agáta a to znamená, že za chvilku si tady odpálíme hodinu, kdy budu hrát jenom podle tebe a ne to, protože má svátek Agáta, ale proto, že za chvilku bude 6 hodin. No a budu hrát tady třeba pro Daniela.
1: Aj kámo, chtěl bych zahrát od Ice Cube, zase Ice Cube, ten největší borec kámo z 90. Today was a good day.
0: A pak, že děti nemají dobrý výběr. Danieli, ty seš skvělý příklad toho, že prostě i mladá generace má superový vkus. Ice Cube bude zahrát za chvilku, zahráme taky Honzovi.
2: Zdravím, tady Honza. Ok, tak já tě poprosím pátky od Viktora Šína.
0: Nakonec jsem ti z tohohle alba vybral Mátu, protože vím, že jsme se o tom bavili, že taky to není vůbec špatný banger. A nakonec překvapíme i Bobana.
3: A já bych chtěl, aby se vybrala moje drahá polovička něco. Tak Gufrau, necháme to na tobě.
0: Neříkám, jenom prozradím, že tam je ještě někdo na featu, takže možná už Boban s přítelkyní můžou tušit, co jim zahraju, ale to se dozví za malou chvíli. Pokud chceš taky track na přání, ozvi se do naší mobilní apky, případně voli naše číslo 210 32 30 30. Aktuálně co kolem 14 stupňů, večer se ochladí na 6, zítřejší teploty nám se dostanou zhruba na nějakých 15, bude polojasno a v pátek by teoreticky mělo svítit celý den sluníčko, tak snad to vyjde. Spin Radio.
4: Vzrušující podzimní večery, to jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
6: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
7: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: Slyšíš naprosto správně, hraju přesně podle tebe a to celou hodinu. První tři tracky tady v Chillu na Spinu máme za sebou a jdeme se podívat na další tři. Budu hrát třeba Můžovi, který poslal voiceovku do naší mobilní apky.
1: What's up, zdravím do Spinu, tady Můz. Poprosil bych vás, jestli můžete prosím zahrát od King T-ho Tipin. Děkuju moc, bude to pro všechny spinery.
0: Jeden King T a taky Dr. Dre je hozený v playlistu, budu hrát taky Adele.
2: Zdravím, mohli byste prosím přehrát písničku Nico Benz, Mohamed Ali. Je to pro mýho přítele.
0: Tak zdravíme přítele, posíláme mu jednoho Aliho a budeme hrát taky Lučkovi.
3: Máro, prosím tě, dej mi tam něco od Toriona. Ty chudáčky, to je dobrý taky.
0: Hele, to se omlouvám, to jsem ti slíbil, že ti zahraju, ale já to tady nemám vycenzurovaný. A tím,

Máme před 10. hodinu, tak si tady dáme jinou velkou klasiku a Orion, DJ Witch, Territorium, tohle to neurazí snad vůbec nikoho. Pokud chceš taky zahrát svůj track na přání, volej naše číslo nebo posílej voicovky do naší mobilní aplikace. Radio Spin.

0: Hladíš Chill na Spinu, s tebou Mára a pokračuje hodina, kdy hraju jenom a jenom podle tebe. Buď to tracky z mobilní aplikace, nebo taky z našeho čísla. Se mi zavolal třeba Honza.
1: Já bych chtěl zahrát od XXX Tentacion S, jestli tam je. Chtěl bych ji věnovat pro mýho
0: bráchu Páju. OK, zdravíme Páju Karvina, náš pravidelný posluchač. Budeme mu posílat jednoho Triple X. Budu hrát taky Zuzce.
2: Ahoj, prosím o zahrání od Hartrika Bandolero pro kluky do Rýnovejc, ať mají hezčí den a hlavně pro Samíka. Děkuju.
0: Zdravíme taky Samíka a ještě Roman, který se vrací z noční.
3: Takže tam ponoční. No, Eminema Without Me, přes Spinnerů a všichni, co mají dneska takový den lítající, já dneska lítám pro ten budějící a teď jdu spát do písky.
0: Tak hele, bezpečnou cestu, budějky písek, to není žádná sranda, tak ať to není bez tebe, Romane, OK? Posílám.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. Čtvrt hodiny na D1 na výjezdu z Prahy směrem na Brno, zhruba na nějaký 21. kilák. Příjezd do Prahy vázne na D5 a na D8. Dej si pozor ještě na D5 na exitu 5 směrem na Prahu, tady je totiž nehoda. 20 minut D11 směr Hradec, zhruba 26. kilák. Počkáš si taky na D10 u Mladý Boleslavy, to zhruba 40. kilák. A to obou směrně, to zdržení směrem do Prahy je kolem 10 minut a směrem nahoru na Trutnov je to zhruba kolem 5. Co se týká regionu, tak vidím nehodu v Brně, a to ulici Hradecká. Bouralo se taky v Pardubicích na 37. těsně před ulici Pražská a taky v Liberci, a to v ulici Doubovská. Hlavní město, tak tady určitě zmíním, že to stojí skoro úplně všude, ale dej si určitě bacha na Dobřískou, protože tady je i nehoda, stojí to směrem na Baranďák, počkáš si taky na Nuseláku, v Lzonce, stojí celý sever, a to v Holešovičkách, Liberecká, Spojovací, Povltavská, Argentinská a taky výjezd z tunel směrem na Blanku. Počkáš si taky na Vlzonce, Nuseláku směrem do centra, Kbelská, Průmyslovka stojí až na Tiskarskou, bacha, dej si bacha na nehodu na Brněnský, je to směrem na D1, vázne tady Spořilovská, kvůli tomu zhruba na 10 minut a ty kolony se pravděpodobně budou ještě zvětšovat. Ode mě z dopravy je to tím pádem všechno, ty dávej na sebe hlavně bacha a za chvilku další tracky na přání.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: půl sedmou, to znamená, že si jdeme dát ještě další tři tracky na přání. Určitě ještě několik z nich stihneme, tak nezapomeň posílat voiceovky nebo volat naše číslo. Budu hrát Dominikovi.
1: Dominik, půjď tam třeba Krejčí od Kelina. Tak všem se poslouchají Spin a tady třeba mýmu kamarádovi, se kterým teďka sedím v autě.
0: Tak jo, zdravíme kámoše, samozřejmě posíláme všem z posluchačům, budu hrát taky Rudolfovi.
2: Dobrý den, pane Váro.
3: Po zahrání songu,
2: tak lidi vzhůru celou noc.
0: Vzhůru celou noc, už mi to znělo, že budeme hrát trošku Smeka. Dobrý den, paní profesorko, dobrý den, ale ještě budeme hrát Ondřejovi.
4: Čau Spiňáci a čau Máro, dneska bych poprosil zahrát něco trochu tajného, nechám dneska výběr na Márovi, tak doufám, že to nezvěnčí a bude se nám to všem líbit. Mějte se krásně a hezký den, ahoj.
0: Já myslím, že to nezvěnčím, myslím si, že to dopadne dobře, protože dám něco, co vím, že Ondřej má rád a vím, že jde na koncert týhletý undergroundový rapérky lomeno zpěvačky, její jméno je Nojada a bude mít příští týden koncert. Tak to možná zčekni.

0: podle tebe.
1: Ladíš Radio Spin s tebou Mára a hodina, kdy hraju jenom podle tebe, se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Určitě ale stihneme zahrát Honzovi.
2: Čau, tady Honza. Chtěl bych nechat zahrát něco od Řezinka, třeba Free Grunza pro jednoho nejmenovaného elektrikáře z Karlovy Varu, ale všichni stejně ví, že to je fucking jako Termál, který je workoholik a maká 29 dní v měsíci, ty dva dny, nebo ten jeden den si občas nechá volno, ale nejradši, abych makal 60 dní v měsíci.
1: Honzo, to vůbec není ale kamarádský, ty chceš úplně jako sedřít svýho kámoše Jakuba Trmala úplně z kůže, to se mi vůbec teda nelíbí. Tak Kubo, hele, posílám ti to tam, ale buď na sebe taky hodnej. Matěj!
3: Jestli mi prosím zahraješ svém to zvuka Brasy není stres, no, mýmu kamarádovi ze školy.
1: Tak jo, zdravíme tvýho kámoše a do třetice to bude Ondřej.
4: Ahoj Máro, Ondřej, prosím tě, zahraj mi od Mikmila track Lity. Děkuju, je to pro všechny hodní lidi, pro ty zlobí vůbec.
1: Pro ty zlobí vůbec, tak to má být. Správně, Ondra tady prostě vychovává posluchače a to se mi líbí, tak to má být. Takže vůbec pro zlobivý nehrajeme, hrajeme jenom pro hodný. Takže buď hodnej a pošli si taky ještě voiceovku do naší mobilní apky, případně volej, ještě takový dva, možná tři tracky stihnu.

0: Izo zakončuje 6. hodinu, tady ten track byl pro Sophie.
1: Ahoj, ahoj, pustíte prosím nějakou písničku od Iza, výběr nechám na vás.
0: Díky moc, já jsem tady vybral kombo Izo, Niko a taky Separ. Hráli jsme taky, myslím, že pro Tomáše.
2: Mojemu bratrancovi Dora Potic a mojemu kamarádovi Sapimu.
0: Tak jo, takže zdravíme ještě Sapiho, to tracky už máme tím pádem za sebou. No a já tě pozvu na československý Underground, ten tady startuje v kolem 8 hodiny večer. Představí se ti další začínající, vycházející hvězda naší československé rapové scény a měl by to být týpek, co si říká Fae.

0: Speedal C-čka, to je něco i taky z mýho života. Tak můžeš si poslechnout krátký rozhovor, nový tracky a můžeš se taky samozřejmě přihlásit. Jestli jsi umělecká duše, skládáš svoje vlastní tracky, nenech je jenom na sobě, u sebe v kompu, pošli nám je taky k nám do rádia Spin na cz@underground. Teďka sám nevím. Ale e-mailovou adresu najdeš na našich webovkách. To bude bezpečnější. Ještě bys to poslal někam jinam a já bych měl průšvih. Když se rozloučíme, tak se podívám na počasí. Aktuálně 11 stupňů, večer to spadne na 6, zítra bude kolem 15, polojasno a zítra se zase slyšíme od 4 do 7. Těším se na tebe, ahoj.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a i dneska na Rádiu Spin musíme pořešit zrádce. Čtvrtá epizoda, naprostej mazec. Hon na Anastázii byl téměř nelidský a jak říkal Honza Špaček, u kulatýho stolu zazněly i věci, které vlastně do hry tak trochu jako nepatřejí a zaznět nemuseli. To, co mě v tomhletom díle mega bavilo, bylo několik věcí. Za prvý, přesunutý kulatý stůl na začátek dne. To muselo s hráčem hrozně zamávat. Mise, která ukázala, který z hráčů jsou oblíbený a který ne. No a v poslední řadě konkláve, který může ze hry vyřadit Stefana, Lukáše nebo Davida. Zatímco

0: Krištof chce Lukáše ze hry ven, Dáša preferuje, aby Lukáš zůstal, aby taky ne. Lukáš jí totiž může pomoct vyřadit Krištofa ze hry ven a to by Dáša určitě uvítala. Dáša prostě jede tvrdou a nekompromisní hru, což bych na začátku letošních Zrádců vlastně vůbec nečekal. Trochu jsem se přistihl, že víc než Dáše fandím Krištofovi a Anelí. Tak uvidíme, jak to celý dopadne. Další nová epizoda na Prima Plus bude už ve středu večer nebo v neděli večer na Primě. No a za týden? Za týden to tady na rádiu Spin zase pořešíme. Tak hezký den ti přeje Roman.
1: Zrádci klidně podrazí. Spojenectví s Vodafonem vás ale vždycky podrží. Napínavý zážitek a stabilní síť přeje Vodafone. Rádio Spin.

sundaný stěny. Nemůžu držet hubu, když byl hubáček můj guru. Budu dál vzpomínat na žlutej úl, ne na sutiny, co nám nasypali do ran jako sůl. Teraz je plný podnik

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: V Nizozemsku si holky můžou vzít do džílu vybroušen.
2: A tak jsme se vás dneska ráno prostě museli zeptat na jednu věc.
1: Jakou důležitou věc byste si do džílu vzali vy?
3: No, u mě by to bylo určitě to nějaký pás cudnosti nebo prostě nějaký celokovový oblek.
1: Mám takový pocit, že ten pás cudnosti tady dneska zazníval několikrát.
4: První věc by to byl pás cudnosti, aby mě tam nemohli zneužít. Za druhý bych si vzal výbušninu, abych potom tam mohl utíct. A za třetí bych si vzal svoji rodinu.
5: Prosím tě, já bych si vzal asi jenom jednu věc, co mě tak napadá jako nejdůležitější, protože při mém štěstí bych dostal spolu věci, které chrápe, takže určitě sluchátka. Druhá věc teda nějaký neomezený Spotify nebo YouTube nebo něco takového k tomu, no.
2: Schytal by spolubydlícího, který chrápe, no, tak to by si měl pravděpodobně jako spolubydlícího doma. No, dovolte.
6: Tak já bych si vzala asi telefon, pak sluchátka, ať můžu poslouchat Spin, samozřejmě. A to třetí, klidně toho vybrouše.
2: Teď jsem se zastyděl trošku. Co k tomu říct?
1: No, že by Kačí mohla klidně do toho nizozemskýho jailu. A teď mě ještě napadlo, Kačí říkala, že by poslouchala Spin ve sluchátkách. Tak kámo, já bych to povýšil, já bych si vzal repráček.
7: A pustil bys Spin ráno zase zítra.
2: Od 6 do 9.
7: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu Spin.
8: Kusám něco jiného, prosím, Spine.
9: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc repu v repu.

0: Spin Radio. Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
1: Nově tu vysíláme na 985 FM.
0: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin. Československý underground.

0: singing nigga blues.
1: Československý underground.
2: Přeju ti příjemný večer, za majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u našeho pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dneska tady máme hned několik hostů a jsou to členové uskupení FAE. Ahoj kluci, vítejte ve studiu.
3: Čau.
2: Kdybyste se mohli nějak postupně posluchačům krátce představit, můžeme třeba začít takhle z té strany.
3: OK. Takže já jsem Helinor, taky jsem přijel s klukama z Plzně, rap už děláme nějaký ten pátek, vlastně všichni společně, no a pak nějaký ty videjka na YouTube a streamenou, takže tak.
4: Moje jméno je Tester, taky působím pod FAE Entertainment a samozřejmě jsem přijel s klukama.
5: Čau, já jsem Sky a taky působím ve FAE Entertainment.
6: Čau, já jsem Pavel, říkám si Aster a s mýma klukama jdeme dobít Plzeň.
2: Tak, teď podle toho, jak se budete rozhodovat, vy mi odpovídejte, jak vzniknul název FAE a proč vlastně FAE?
4: FAE vychází ze slovíčka nebo slovního spojení from anything else v přímém překladu od všeho něco, každý si to může vyložit tak, jak potřebuje.
2: Jak dlouho tohle uskupení funguje?
4: Myslím si, že to je něco kolem sedmi let už, no, co s klukama něco vytváříme.
2: A jste to takhle jenom ve čtyři členi tohohle uskupení?
4: Jo, jsme jenom takhle my čtyři.
2: A takhle jste už i začínali takhle v tohle uskupení?
4: Takhle jsme nezačínali, vlastně Sky, ten se k nám přidal postupem času, ale jsme jako taková velká rodinka.
2: Tak před sedmi lety teda vzniklo FAE, kdy jste se ale poprvé dostali k rapu vy?
4: No, mě k tomu přived Helinor, no.
3: No, ono to možná není jako takhle poznat ve studiu, jo. Vy posluchači to asi jako neuvidíte, ale my jsme jako bráchové. A já jsem mýval tenkrát počítač v kuchyni, tam jsem měl mikrofon od Bavy za 16 korun z Muzikoru, co mi tenkrát koupila na Vánoce, no a zkoušel jsem skládat první písničky, no. A Jirka ten chodil za mnou vždycky večer si sednout, koukat na to, co hraju, co nahrávám, no a tak nějak jsem ho k tomu vlastně dovedl, no, nebo dovedl. On to jako tak nějak převzal a zdokonalil to o dost víc než já. A pak jsme to začali dělat tak nějak všichni společně, no.
2: Co byly nějaký interpreti v téhle době, který jste takhle jako malý poslouchali?
4: Já si myslím, že Million Plus, Izomandias, Haha Crew, Dalipko, ale samozřejmě i zahraničí, to spíš jako tady Helinor bude vědět, co jsme poslouchali.
3: No, určitě DMX, pak takový něco jako Kendrick Lamar, pak takový ten kontrast, no zrovna s ním třeba Drake, to mám hodně rád. No, spíš ty americké věci, no, nebyl jsem jako nikdy nějak na tu českou scénu, to spíš tady kluci jsou hodně na tohle zaměřený.
2: A bylo to vždycky u vás jenom o rapu, nebo jste se k tomu dostávali přes nějaký jiný žánry?
3: No, přes jiný žánry, jako já bych úplně neřekl, jako přes muziku, ale třeba my jsme jako hodně dělali prostě YouTube videa a pak prostě jsme si jednou řekli, hele, pojďme to zkusit úplně celý přetočit, úplně celý otočit a začali jsme prostě dělat tu hudbu, no. Jo, že já jsem vlastně dřív hodně streamoval na Twitchi, možná si z vás někdo ještě mě bude pamatovat. A Jirka ten to vlastně dělal se mnou, nebo Tester teda, a pak jsme to vlastně celý otočili a začali jsme prostě dělat čistě jenom tu hudbu, no.
2: Tak máme tady teda zástupce posluchačů, jak oldschoolový scény, tak taky newschoolový. Jak vás baví to, co tady v Česku vzniká teď?
5: No, jako já sleduju ty trendy, jo, to jsou teďka, jak se to prostě nese od té doby, co prostě vybouch Playboy karty, že jo, a nese se prostě ta nová generace, ale upřímně mě se prostě takový ty jakoby new wave věci typu Playboy karty napodobeniny moc se mi to nelíbí, ale jako nějaký věci jsou třeba to, což je třeba s Smoke Dab, nebo to byš Murda z Liberce, co jsou teďka nový, jako to bouchlo, to je úplně pecka. Jo, vlastně všechny ty beaty, co jsou na tom projektu, který budeme vydávat, jsou od jejich producenta, kromě jednoho tracku, ten je od JC-ho produkovaný. A to je asi tak jediný nový, co se mi tak líbí, no, jako ty ostatní věci, prostě to se mi moc mi to neleze do uší, no.
2: Když tvoříte, vnímáte i třeba nějaký ostatní interprety, kteří vás ovlivňujou?
6: Hele, vlastně ani moc ne, no. Spíš vycházím v těch textech, vím, že to kluci mají taky tak, že vycházíme vlastně ze života, co se nám děje, vnímáme prostě tu dobu, jak se to vyvíjí, i ta lokální scéna, myslím Plzeň, ostatní labely a tak, a asi tak, no.
2: Vy jste tady zmiňovali stream, zmiňovali jste taky, že jste natáčeli nějaký videa. Vnímáte tenhle streaming a YouTubing, jestli se to tak dá nazvat, že vám to nějak i pomohlo v tvorbě hudby?
3: No, určitě, jako jo. Hlavně jako v tom projevu a tak.
4: No, já si myslím, že jak v projevu, tak hlavně jako ve střihu, no. Moment, jako člověk si to stříhal videa, tak teďka jako udělat videoklip pro tebe je jako jednodušší moment, kdy si to můžeš prostě sestříhat sám a můžeš si to dát, můžeš si dát pátý dno s druhým přes sebe a můžeš to jako...
0: můžeš si to prostě sestříhat sám.
2: A jedete už čistě jenom hudbu, nebo ještě někdy uděláte i nějaký video, který s tím nemá co společného?
4: No, tak Helenor natáčí ještě na svůj side kanál, do toho se streamuje, děláme různé věci, různě zkoušíme kdekoliv, kde to půjde, kde to jde.
2: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu jsou FAE.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na rádiu Spin.
7: Nezůstavej sám a připoj se.

0: Náš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hosty ve studiu jsou tentokrát členové uskupení FAE. Mě teď zajímá, jaká je největší vaše motivace dělat hudbu?
1: Tak jako já budu mluvit asi za sebe, každý to řekne sám za sebe. Pro mě ta motivace je prostě jako něco si dokázat, prostě, že jsem to v životě dokázal něco a cíl ani nejsou ty prachy, prostě ani ta jako rádoby nějaká sláva, jo, prostě můj pocit, jako že jsem v životě něco dokázal a zůstane za mnou nějaká jako nějaký odkaz, prostě vista hudba. No.
0: Má to tady někdo z vás zásadně jinak?
2: Asi vůbec ne, no, prostě člověk prostě jenom chce vidět, že uspěl, no, že to tam je, no.
3: No, a já to hlavně jako spíš beru taky trošku jako takovej ten útěk z té klasické pracovní reality, no, že člověk je furt zavřený vlastně non-stop, že jo, asi to všichni znáte, prostě chodíme do práce pro peníze, aby jsme prostě mohli žít a takhle prostě se s klukama aspoň sejdem, pokecáme, prostě zažijeme spolu dobrý chvilky, viz třeba dnešek, děkujeme za pozvání a prostě jde o to prostě si to užít prostě společně, takže tak.
0: Vrhneme se teď teda na vaší tvorbu, když už teda jdete tvořit track, tak co vybíráte první? Beat nebo první napíšete právě ten text?
1: Nám právě chodí beatpacky, každý týden mi chodí beatpacky, takže vždycky se sejdeme buď to u Testra nebo u Helinora, tam si pustíme ty beaty a vybereme prostě jeden, který budeme dělat v ten den a prostě pak jdeme třeba za 3 dny a zase z toho packu vezmeme ten novej, takže první jsou vždycky beaty a na to se píše.
0: Vy jste mi tady říkali, že všichni rapujete, nikdo z vás nikdy neskoušel dělat beaty sám?
1: Tak jako já s tím nějaký zkušenosti mám, nejsou to takový zase jako, jak bych to řekl, áčkový beaty, jsou to prostě, že to zkouším, občas to vyjde, občas to zní dobře, občas to je špatný, jo, ale snažím se taky něco takového dělat, no.
0: Co je pro vás v rapu nebo v rapovém tracku nejdůležitější? Co rapovej track musí mít, abyste si řekli, jo, to je ono, to mě baví?
4: To je asi nějaký poselství, prostě něco, prostě co si člověk odnese z toho tracku, nějaký důvod, proč ten track vlastně poslouchá furt dokola, jako něco, aby se zamyslel prostě.
3: Dejme tomu, máš pravdu.
0: Máte na kontě už nějaký alba nebo EPčka, nebo jedete čistě zatím formou singlů?
1: Nevím přesný počet alb nebo projektů, ale je to jak kdy, no, prostě když se mám třeba já osobně náladu prostě udělat víc písniček za sebou, pak se mi to nějak seskupí, tak to vezmu, když mi to zní jako pořádnej dobrý celek, dává to hlavu a patu, tak to pak vydám, ale občas jsou písničky třeba, který pošlu jako single, já si myslím, že ostatní to mají taky takhle, no.
0: Vy mimo teda FAE vydáváte každý i hudbu zvlášť ještě, nebo děláte jenom pod tímhle uskupením?
2: Máme jenom tohle to jedno společné uskupení.
0: Když teda ještě navážu na vaší YouTubeovou kariéru, tak vnímáte třeba, že by vám to mohlo pomoct i při propagaci té vaší hudby?
3: Za mě jako určitě ano. Jako vůbec jako, když už mi tam třeba nějaký teda lidi přijdou, určitě pouštím, určitě na to hodně odkazuju, ono se to potom jako promítá třeba i na narůstajících odběratelích na tom YouTube. To myslím, že asi můžeš potvrdit, ne?
2: No.
0: Máte na kontě taky nějaký živý vystoupení?
2: Aha, myslím si, že už ani nevím, kolik jich bylo.
0: Co vás naplňuje víc? Je to tvorba té hudby ve studiu nebo potom předávání té hudby lidem na stage?
2: Já nevím, za mě teda osobně je to takový pade na pade, no. Samozřejmě jako showky byly super, showky jsou super, ale když se sejdeme s klukama, tak je to vždycky hrozně moc fajn.
0: Máte teď v plánu nějakou show, na kterou můžete posluchače pozvat?
2: Bohužel v nedohlednu, viď, vůbec.
1: No, show ne, ale máme v plánu vydávat teďka 13. března společný projekt, vlastně všechny ty tracky, co budeš pouštět, nebo si pustil, tak budou na tom projektu a zároveň i ten track, který budeme rapovat, tak je taky z toho projektu. To je vlastně první track a ostatní to je asi uprostřed a poslední, nějak tak jsem to vybral.
0: Můžete ještě teda posluchačům říct, jak vás najdou na sociálních sítích, na Spotify?
1: Na Spotify jsme jako FAE Entertainment, pak jsme odděleně jako FAE Aster, Sky, FAE Tester a Helinor. Na YouTube jsme jako FAE Entertainment, velký logo FAE, a na Instagramu tak ten stejný název.
0: Tak to určitě čekujte, tam se dozvíte určitě všechny novinky. Ladíš československý underground na rádiu Spin.
5: Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na rádiu Spin.
6: Čertě, doufám, že máš u sebe papu.

0: si, sakra, teda lidičky, zimě snad bude hvězda.
1: Měla skvělý zavěk, páni, to byla prka. Pak začala o nějaký žalobě, co mi vytáhl jazyk ze

0: Jirka a taky Fae. My jsme tady na začátku slibovali life rap, tak co to bude za track?
1: Smash s vykřičníkem.
0: Smash s vykřičníkem, tak jdeme rovnou na to?
1: Jo, můžeme. Jdeme na to.

0: pořadu Československý Underground. Kluci, díky moc, že jste si tady udělali na nás čas. No a jestli máte pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ta ideální chvíle.
1: Jo, tak děkujeme moc za pozvání i za to, že lidi poslouchají. A ještě jednou bych chtěl říct, 13.3.26 vydáváme projekt, který se jmenuje FAE. Jsou vlastně na tom ty tracky, které jsme pouštěli, a i ten, který jsme repovali, takže budeme rádi, když si to lidi poslechnou a dostaneme nějakou zpětnou vazbu od nich.
2: Yes, sir. Děkujeme moc.
3: Taky
1: děkujem.
0: Já taky díky a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin, peace.
4: Československý Underground. Každou středu od 8 večer
5: a každou neděli od 9 večer na

0: Bubén.
1: Co?
2: Ty králo,
1: to je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
3: Jemna, ty vole.
1: No jasně, jasně. Já jsem si něco zapomněl v autě.
4: Proč tam nebyl, ty vole?
1: No jasně, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
5: Tak už jsi se přepočítal, frajerku, co?
1: Cože?
6: Já ani nevybavu.

0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
1: Já lituju ničeho. Ničeho. Nelituju ničeho. Fakt ničeho.

0: Rádiu Spin.
1: V Nizozemsku si holky můžou vzít do dílu vybroušet.
2: A tak jsme se vás dneska ráno prostě museli zeptat na jednu věc.
1: Jakou důležitou věc byste si do dílu vzali vy?
3: No, u mě by to bylo určitě to nějaký pás cudnosti nebo prostě nějaký celokovový oblek.
1: Mám takový pocit, že ten pás cudnosti tady dneska zazníval několikrát.
4: První věc by to byl pás cudnosti, aby mě tam nemohli zneužít. Za druhý bych si vzal výbušninu, aby potom buď mohl utíct. A za třetí bych si vzal svoji rodinu.
5: Prosím tě, já bych si vzal asi jenom jednu věc, to mě tak napadá jako nejdůležitější, protože při mém štěstí bych dostal spolu věci, které chrápe, takže určitě sluchátka. Druhá věc teda nějaký neomezený Spotify nebo YouTube nebo něco takového k tomu, no.
2: Schytal by spolubydlícího, který chrápe, no, tak to by si měl pravděpodobně jako spolubydlícího doma. No, dovolte.
6: Tak já bych si vzala asi telefon, pak sluchátka, ať můžu poslouchat Spin, samozřejmě. A to třetí, klidně toho vybrouše.
2: No, teď jsem se zastydil trošku. Co k tomu říct?
1: No, že by Kačí mohla klidně rtovat nizozemskýho jailu. A teď mě ještě napadlo, Kačí říkala, že by poslouchala Spin ve sluchátkách. Tak kámo, já bych to povýšil, já bych si vzal repráček. A pustil bys Spin ráno zase zítra.
2: Od 6 do 9.
1: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržem.

Radio Spin. It's 5 o'clock in the morning.

0: Přeju ti příjemný večer, za majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u našeho pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dneska tady máme hned několik hostů a jsou to členové uskupení FAE. Ahoj kluci, vítejte ve studiu.
1: Čau.
0: Kdybyste se mohli nějak postupně posluchačům krátce představit, můžeme třeba začít takhle tady z té strany.
2: OK. Takže já jsem Helinor, taky jsem přijel s klukama z Plzně, rap už děláme nějaký ten pátek, vlastně všichni společně, no a pak nějaký ty videjka na YouTube a streamy, no, takže tak.
3: Moje jméno je Tester, taky působím pod FAE Entertainment a samozřejmě jsem přijel s klukama.
4: Čau, já jsem Sky a taky působím ve FAE Entertainment.
5: Čau, já jsem Pavel, říkám si Aster a s mýma klukama jdeme dobít Plzeň.
0: Tak, teď podle toho, jak se budete rozhodovat, vy mi odpovídejte, jak vzniknul název FAE a proč vlastně FAE?
3: FAE vychází ze slovíčka nebo slovního spojení from anything else v přímém překladu od všeho něco, každý si to může vyložit tak, jak potřebuje.
0: Jak dlouho tohle uskupení funguje?
3: Myslím si, že to je něco kolem sedmi let už, no, co s klukama něco vytváříme.
0: A jste to takhle jenom vy čtyři členi tohohle uskupení?
3: Jo, jsme jenom takhle my čtyři.
0: A takhle jste už i začínali takhle v tohle uskupení?
3: Takhle jsme nezačínali, vlastně Sky, ten se k nám přidal postupem času, ale jsme jako taková velká rodinka.
0: Tak před sedmi lety teda vzniklo FAE, kdy jste se ale poprvé dostali k rapu vy?
3: No, mě k tomu přived Helinor, no.
2: No, ono to možná není jako takhle poznat ve studiu, jo. Vy posluchači to asi jako neuvidíte, ale my jsme jako bráchové. A já jsem mýval tenkrát počítač v kuchyni, tam jsem měl mikrofon od Bavy za 1600 korun z Muzikoru, co mi tenkrát koupila na Vánoce. No a zkoušel jsem skládat první písničky, no. A Jirka ten chodil za mnou vždycky večer si sednout, koukat na to, co hraju, co nahrávám, no a tak nějak jsem ho k tomu vlastně dovedl, no. Nebo dovedl, on to jako tak nějak převzal a zdokonalil to o dost víc,

0: jsme to začali dělat tak nějak všichni společně, no.
1: Co byly nějaký interpreti v téhle době, který jste takhle jako malí poslouchali?
2: Já si myslím, že Million Plus, Izomandias, HH Crew, Dalipko, ale samozřejmě i zahraničí, to spíš jako tady Helenor bude vědět, co jsme poslouchali.
0: No, určitě DMX, pak takový něco jako Kendrick Lamar, pak takový ten kontrast, no zrovna s ním třeba Drake, to mám hodně rád. No, spíš ty americké věci, no, nebyl jsem jako nikdy nějak na tu českou scénu, to spíš tady kluci jsou hodně na tohle to zaměřený.
1: A bylo to vždycky u vás jenom o rapu, nebo jste se k tomu dostávali přes nějaký jiný žánry?
0: No, přes jiný žánry, jako já bych úplně neřekl, jako přes muziku, ale třeba my jsme jako hodně dělali prostě YouTube videa a pak prostě jsme si jednou řekli, hele, pojďme to zkusit úplně celý přetočit, úplně celý otočit a začali jsme prostě dělat tu hudbu, no. Jo, že já jsem vlastně dřív hodně streamoval na Twitchi, možná si z vás někdo ještě mě bude pamatovat. A Jirka ten to vlastně dělal se mnou, nebo tester teda, a pak jsme to vlastně celý otočili a začali jsme prostě dělat čistě jenom tu hudbu, no.
1: Tak máme tady teda zástupce posluchačů jak oldschoolový scény, tak taky newschoolový. Jak vás baví to, co tady v Česku vzniká teď?
3: No, jako já sleduju ty trendy, jo, to jsou teďka, jak se to prostě nese od té doby, co prostě vybouch Playboy karty, že jo, a nese se prostě ta nová generace, ale upřímně mě se prostě takový ty jakoby new wave věci typu Playboy karty napodobeniny moc se mi to nelíbí, ale jako nějaký věci jsou třeba to, což je třeba s Smoke Dab nebo Tobiš Murda z Liberce, to jsou teďka nový, jako to bouchlo, to je úplně pecka. Jo, vlastně všechny ty beaty, co jsou na tom projektu, který budeme vydávat, jsou od jejich producenta, kromě jednoho tracku, ten je od JC-ho produkovaný. A to je asi tak jediný nový, co se mi tak líbí, no, jako ty ostatní věci, prostě to se mi moc mi to neleze do uší, no.
1: Když tvoříte, vnímáte i třeba nějaký ostatní interprety, kteří vás ovlivňujou?
4: Hele, vlastně ani moc ne, no, spíš vycházím v těch textech, vím, že to kluci mají taky tak, že vycházíme vlastně ze života, co se nám děje, vnímáme prostě tu dobu, jak se to vyvíjí, i ta lokální scéna, myslím Plzeň, ostatní labely a tak, a asi tak, no.
1: Vy jste tady zmiňovali stream, zmiňovali jste taky, že jste natáčeli nějaký videa, vnímáte tenhle streaming a YouTubing, jestli se to tak dá nazvat, že vám to nějak i pomohlo v tvorbě hudby?
0: No, určitě, jako jo. Hlavně jako v tom projevu a tak.
2: No, já si myslím, že jak v projevu, tak hlavně jako ve střihu, no. Momenty, jako člověk si to stříhal videa, tak teďka jako udělat videoklip pro tebe je jako jednodušší moment, kdy si to můžeš prostě sestříhat sám a můžeš si dát pátý dno s druhým přes sebe a můžeš to jako...
5: můžeš si to prostě sestříhat sám.
1: A jedete už čistě jenom hudbu, nebo ještě někdy uděláte i nějaký video, který s tím nemá co společného?
2: No, tak Helenor natáčí ještě na svůj side kanál, do toho se streamuje, děláme různé věci, různě zkoušíme kdekoliv, kde to půjde, kde to jde.
1: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hosty ve studiu jsou tentokrát členové uskupení FAE. Mě teď zajímá, jaká je největší vaše motivace dělat hudbu?
3: Tak jako já budu mluvit asi za sebe, každý to řekne sám za sebe. Pro mě ta motivace je prostě jako něco si dokázat, prostě, že jsem to v životě dokázal něco a cíl ani nejsou ty prachy prostě, ani ta jako rádoby nějaká sláva, jo, prostě můj pocit, jako že jsem v životě něco dokázal a zůstane za mnou nějaká jako nějaký odkaz, prostě vista hudba. No.
1: Má to tady někdo z vás zásadně jinak?
2: Asi vůbec ne, no, prostě člověk prostě jenom chce vidět, že uspěl, no, že to tam je, no.
0: No, a já to hlavně jako spíš beru taky trošku jako takovej ten útěk z té klasické pracovní reality, no, že člověk je furt zavřený vlastně non-stop, že jo, asi to všichni znáte, prostě chodíme do práce pro peníze, aby jsme prostě mohli žít a takhle prostě se s klukama aspoň sejdem, pokecáme, prostě zažijeme spolu dobrý chvilky, viz třeba dnešek, děkujeme za pozvání a prostě jde o to prostě si to užít prostě společně, takže tak.
1: Prhneme se teď teda na vaší tvorbu, když už teda jdete tvořit track, tak co vybíráte první? Beat nebo první napíšete právě ten text?
3: Tak nám právě chodí beatpacky, každý týden mi chodí beatpacky, takže vždycky se sejdeme buď to u Testra nebo u Helinora, tam si pustíme ty beaty a vybereme prostě jeden, který budeme dělat v ten den a prostě pak jdeme třeba za 3 dny a zase z toho packu vezmeme ten novej, takže první jsou vždycky beaty a na to se píše.
1: Vy jste mi tady říkali, že všichni rapujete, nikdo z vás nikdy neskoušel dělat beaty sám?
3: Tak jako já s tím nějaký zkušenosti mám, nejsou to takový zase jako, jak bych to řekl, áčkový beaty, jsou to prostě, že to zkouším, občas to vyjde, občas to zní dobře, občas to je špatný, jo, ale snažím se taky něco takového dělat, no.
1: Co je pro vás v rapu nebo v rapovém tracku nejdůležitější? Co rapovej track musí mít, abyste si řekli, jo, to je ono, to mě baví?
4: To je asi nějaký poselství, prostě něco, prostě co si člověk odnese z toho tracku, nějaký důvod, proč ten track vlastně poslouchá furt dokola, jako něco, aby se zamyslel prostě.
0: Dejme tomu, máš pravdu.
1: Máte na kontě už nějaký alba nebo EPčka, nebo jedete čistě zatím formou singlů?
3: Nevím přesný počet alb nebo projektů, ale je to jak kdy, no, prostě když mám třeba já osobně náladu prostě udělat víc písniček za sebou, pak se mi to nějak seskupí, tak to vezmu, když mi to zní jako pořádnej dobrý celek, dává to hlavu a patu, tak to pak vydám, ale občas jsou písničky třeba, který pošlu jako singlu, já si myslím, že ostatní to mají taky takhle, no.
1: Vy mimo teda FAE vydáváte každý i hudbu zvlášť ještě, nebo děláte jenom pod tímhle uskupením?
2: Máme jenom tohle jedno společné uskupení.

0: té vaší hudby?
1: O, za mě jako určitě ano. Jako vůbec, jako, když už mi tam třeba nějaký teda lidi přijdou, určitě pouštím, určitě na to hodně odkazuju, ono se to potom jako promítá třeba i na narůstajících odběratelích na tom YouTube, to myslím, že asi můžeš potvrdit, ne?
2: No, to je to. No.
0: Máte na kontě taky nějaký živý vystoupení?
2: Aha, myslím si, že už ani nevím, kolik jich bylo.
0: Co vás naplňuje víc? Je to tvorba té hudby ve studiu nebo potom předávání té hudby lidem na stage?
2: Já nevím, za mě osobně je to takový pade na pade, no. Samozřejmě jako showky byly super, showky jsou super, ale když se sejdeme s klukama, tak je to vždycky hrozně moc fajn.
0: Máte teď v plánu nějakou show, na kterou můžete posluchače pozvat?
2: Bohužel nedohlednu, viď, vůbec.
3: No, show ne, ale máme v plánu vydávat teďka 13. března společný projekt, vlastně všechny ty tracky, co budeš pouštět, nebo si pustil, tak budou na tom projektu a zároveň i ten track, který budeme rapovat, tak je taky z toho projektu. To je vlastně první track a ostatní to je asi uprostřed a poslední, nějak tak jsem to vybral.
0: Můžete ještě teda posluchačům říct, jak vás najdou na sociálních sítích, na Spotify?
3: Na Spotify jsme jako Fae Entertainment, pak jsme odděleně jako Fae Aster, Sky, Fae Tester a Helinor. Na YouTube jsme jako Fae Entertainment, velký logo FAE a na Instagramu tak ten stejný název.
0: Tak to určitě čekujte, tam se dozvíte určitě všechny novinky. Radio Spin, Jirka a taky Fae. My jsme tady na začátku slibovali live rap, tak co to bude za track?
2: Smash, jo.
0: Smash
2: je to.
3: Smash s vykřičníkem.
2: Smash s vykřičníkem.
0: Smash s vykřičníkem, tak jdeme rovnou na to?
2: Jo, můžeme. Jdeme na to.

0: Československý underground. Kluci, díky moc, že jste si tady udělali na nás čas. No a jestli máte pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ta ideální chvíle.
1: Jo, tak děkujeme moc za pozvání i za to, že lidi poslouchají. A ještě jednou bych chtěl říct, 13.3.26 vydáváme projekt, který se jmenuje FAE. Jsou vlastně na tom ty tracky, které jsme pouštěli, a i ten, který jsme repovali, takže budeme rádi, když si to lidi poslechnou a dostaneme nějakou zpětnou vazbu od nich.
2: Yes, sir. Děkujeme moc.
3: Taky děkujem.
1: Děkujem.
0: Já taky díky a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin. Peace.
4: Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na Radio Spin. From a life of setbacks to a jetpack.

0: V Nizozemsku si holky můžou vzít do džílu vybroušet.
1: A tak jsme se vás dneska ráno prostě museli zeptat na jednu věc.
0: Jakou důležitou věc byste si do džílu vzali vy?
2: No, u mě by to bylo určitě to nějaký pás cudnosti nebo prostě nějaký celokovový oblek.
0: Mám takový pocit, že ten pás cudnosti tady dneska zazníval několikrát.
3: První věc by to byl pás cudnosti, aby mě tam nemohli zneužít. Za druhý bych si vzal výbušninu, aby potom tam mohl utíct. A za třetí bych si vzal svoji rodinu.
4: Prosím tě, já bych si vzal asi jenom jednu.
3: Za třetí bych si vzal svoji rodinu.
4: Prosím tě, já bych si vzal asi jenom jednu věc. To mě tak napadá jako nejdůležitější, protože při mém štěstí bych dostal spolu věci, které chrápe. Takže určitě sluchátka. Druhá věc teda nějaký neomezený Spotify nebo YouTube nebo něco takového k tomu, no.
1: Schytal by spolubydlícího, který chrápe, no, tak to by si měl pravděpodobně jako spolubydlícího doma. No, dovolte.
5: Tak já bych si vzala asi telefon, pak sluchátka, ať můžu poslouchat spin, samozřejmě. A to třetí, klidně toho vybrouše.
1: Teď jsem se zastyděl trošku. Co k tomu říct?
0: No, že by Kačí mohla klidně do toho nizozemskýho jailu. A teď mě ještě napadlo, Kačí říkala, že by poslouchala spin ve sluchátkách. Tak kámo, já bych to povýšil, já bych si vzal repráček. A pustil bys spin ráno zase zítra.
1: Od 6 do 9.
0: Tak čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve spin ráno. Na Rádiu Spin.